0: A pátrání opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Já jsem Lukin a přináším novinky tisícího 22. kola hitparády 107 Frička. Novinka s číslem 1, Lisa Sawadika. Novinka číslo 2, Marble Knights, Faruko a Juan Magan. Třetí novinka, Kampane, Clean Band.

0: Freeradio 107 Frička. Hlasovat pro ně můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: námi ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu.
4: Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2001. 2001. Life is too short.

said, life is too short.

0: rádio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Pokud muž mlčí, no tak je to myslitel. Pokud mlčí žena, no tak má myslitel velké problémy.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Dále.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Pohodový čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Představení Hobbit nabízí divadlo Radost v 18 hodin. Inscenaci A pak se to stalo vádí divadlo Radost v 18 hodin.
1: Free Radio 107 FM.

Berry a Little Mix, Kiss My OU OU. 6.57, dobré ráno. Dobrý den. A vítejte v novém měsíci, přátelé. 1. říjen. Je tady. A k tomu čtvrtek za ten 1. října. Tak startujeme dnešní ranní vysílání na Free Radio 107 FM. Pojďme mrknout na muziku. Lancovali Rita Ora, za chviličku taky Kat de Luna. Ty bláho, to jsem neslyšel. Nemůžu říct, dlouho neslyšel, ono je to pecka z roku 2026, Kat de Luna, jako novinka. Ale dlouho jsem ji neslyšel. No, Think About the Way, Ice MC a Alexia, tu si dáme taky. Naroztančenou, no a za chvilku budeme gratulovat. Mrkneme do kalendáře, kdo pak dneska slaví svůj svátek, já už to tady vidím, krásný jméno Igor. A koukneme taky na kalendárko, co zajímavého se stalo, a to právě 1. října v minulosti. Tak si na to počkejte a hlavně buďte v pohodě a krásné ránko všem.

0: Savaly. Rita Ora. 15 minut po 7 hodině. A jdeme gratulovat. Pojďme se podívat, kdo pak dneska slaví svátek. Jsem to zmiňoval na začátku. Igor 3981. Igoru v republice v Brně 477. Tak všechno nejlepší. A jdeme na kalendárko.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: Se podívat, co zajímavého přináší dnešní den. 1. říjen. Roku 1828, v tento den 1. října, v Praze začíná působit Česká vzájemná pojišťovna. Jedná se o první novodobý pojišťovací ústav. Roku 1863 v Praze byla otevřena první městská vyšší dívčí škola a roku 1964 v Japonsku byl zahájen provoz vysokorychlostních vlaků Shinkansen. Roku 1973 byl ukončen provoz na poslední úzkorozchodné trati na Ostravsku a ještě mrkneme, do roku 1974 byla zahájena výstavba dálnice D2 z Brna na Bratislavu. Narozeniny slaví Jordan Hutch, muzikant, herec, režisér a scenárista, modelka Taťána Makarenko, Ilona Čáková zpěvačka, básník, textař, zpěvák Jiří Suchý, zakladatel divadla Semafor. A to stačí. Tak gratulujem. Pokud máte taky nějaké důvody dneska k oslavám, tak se připojujem. Rozhodně posíláme pozdravy. Florida před námi bude Bruno Mars a Rosie, taky David Guetta, anebo Ice MC Alexia, slibovaný Think About Way.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: hele, Think About Way a jsem si Alexia. 7 hodin a 30 minut. Na hodinkách právě teď. Pojďme na čerstvé zprávy, jdem se kouknout, co nového. Přichází Peťa, která nám řekne aktuální bleskovky.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
4: Přeji hezký čtvrtek. Brno se na 3 večery rozzáří s festivalem Prototyp. Ode dneška do soboty zaplní centrum města světelné instalace, videomappingy, digitální umění a další audiovizuální projekty. Jedním z míst, kam se můžete během festivalu vydat, bude také nádvoří radnice Brno-Střed. Přehled expozic a interaktivní mapu najdou zájemci na webu prototypbrno.cz. Maximální prodejní cena nafty dnes bude 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu to bude 46,14. V cenovém věstníku to nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo určovat do konce října. Archeologové odkryli v severním Řecku rozsáhlý komplex, který může být školou, v níž se pod vedením slavného filozofa Aristotela vzdělával mladý Alexandr Veliký. Areál starý téměř 2400 let ukrývá mimo jiné přednáškové sály, sportoviště, stadion a honosné hodovní síně. Největší cyklistická hvězda současnosti Tadej Pogačar se nakonec nepředstaví na domácí mistrovství Evropy v Lublani. V nominaci Slovinska chybí, protože se stále zotavuje z následků pádu na Vueltě. Šampionát začne zítra a skončí ve středu 7. října.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: To vypadá s dopravou, omrkneme. Máme tady jednu bouračku, Jandáskova ulice. Pokud se ptáte, kde je Jandásková, tak je to na Mokré hoře. Tady vidím, havaroval tady osobní auto na mostku přes potok, dávejte na to pozor. Jinak aktuálně dálnice D1, kdo jede od Prahy na Brno, tak od 178. vidím kolonu v pravém pruhu. Drobná kolona je taky u Holubic, u exitu 210, kdo jede od Vyškova na Brno. No a centrum města Brna se nám začíná zasekávat, tak s tím počítejte. Pár minutové zdržení zatím, ale zatím ještě ta ranní dopravní špička nám neodstartovala úplně. D2 aktuálně kolona pravého pruhu od exitu 3 Charlice. Šťastnou cestu.
3: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Dneska po ránu venku teploučko. Měříme tam 13 stupňů. Odpolední maxima dnes podle meteorologů 23 až 25 stupňů.

0: Bagabú, Minelli. Máme 9 hodin 40, ne, pardon, 7 hodin.
1: Kdyby bylo 9, to by bylo.
2: Free Radio, co nového v Brně?
0: 7.40. Přátelé, vyrážíme do Tišnova. V Tišnově na Brněnsku od včerejška funguje nový Baby Box. Ano, nová schránka je v Česku už celkem 94. a má pomoci odloženým dětem zajistit rychlou zdravotní péči a bezpečí. Za více než 21 let fungování babyboxů do nich lidé odložili 283 dětí. A právě ten tišnovský babybox má podpořit ten brněnský, který se nachází v nemocnici Milosrdných bratří, protože do něj byl odložen druhý nejvyšší počet dětí celkem v republice. Takže ten tišnovský má pomoci tomu brněnskému. Každopádně palec nahoru a zdravíme do Tišnova a doufám, že nebude potřeba takový baby box. Školy někdy se stane, že jsou potřeba, ale pouze v minimálních případech. Tak. DJ House Cat, za chvilku i Jamelia Superstar, muzika nachystaná.
2: Free Radio, Free Brněnský Radio.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
5: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: To je jízda! Teď už vím, jak na to! Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
5: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Švimra a Reni. Sky Falling Down.
1: Tak tohle je Freischwimmer, Sky Falling Down, 7 hodin 52 minut, aktuální čas.
2: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná, jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
1: Já jdem taky mrknout, kam se dá vyrazit.
3: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na komediální drama Digger. Film sleduje nejmocnějšího muže světa, který se vydává na zoufalou cestu s jediným cílem přesvědčit ostatní, že právě on je tím, kdo může zachránit lidstvo. Britsko-americké komediální drama Digger ve čtvrtek 1. října v 19.45 v brněnském kině Lucerna.
1: Za chviličku Robin Schulz. Rád bude Chris Cross Amsterdam. A taky Maduár. Mrkneme opět do Brna i na čerstvé kino novinky.
4: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka.

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí. Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
1: Jdeme taky omrknout dopravu, jak to vypadá, kde máme komplikace. Pozor si dávejte v Brně Jandáskově ulici. Je to na mostku přes potok, havarovalo tady osobní auto na místě policie, projíždíme tu jedním pruhem a ještě na Brněnsku v Březinách ve směru na Křtiny. Od Březin na Křtiny došlo tady ke střetu dvou osobáků, projíždějte velmi opatrně. Jak to vypadá v centru, už nám to startuje, ranní dopravní špička, počítejte se zdržením. Koukám ještě, jak vypadá trasa Lipůvka Brno, tady máme dneska hodně zasekáno, od Závisti kolona až na Lipůvku a mezi Čebínem a Kuřimí na polovině cesty vás zastaví kolona. Šťastnou cestu!
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Jak to vidí meteorologové, dneska teploty opět kolem 25, venku měříme aktuálně 14 stupňů Celsia. Čtvrtek a pátek má být více oblačný, ale sobota a neděle zas naopak má být hezky slunečná. Tak se máme na co těšit.

0: Michael Schulte a Rehab Waterfall. Máme 11 minut po 8, pojďme opět mrknout, co nového v Brně. Přátelé, Brno přijde o velké parkoviště, nahradí ho nový parkovací dům, který údajně nabídne více míst. Ano, jedná se o prostor u univerzitního kampusu v Brně. Tady vyroste nový parkovací dům s kapacitou 652 míst. Nahradí současné venkovní parkoviště. Stavba začne příští rok a má být hotová v roce 2029. V oblasti je parkovacích míst dlouhodobě velký nedostatek a je po nich velká poptávka. Až 652 aut pojme nový parkovací dům poblíž univerzitního kampusu mezi Bíteřskou akademickou ulicí a ulicí Kamenice v Novém Lískovci. Vzniknout má na tom venkovním parkovišti Bíteřská. Ať máte přehled, v jakých prostorách by to mělo být budováno. V roce 2029 se dočkáme. To jsou čerstvé informace z Brna, před námi Robin Schulz, čauky a bude tu taky David Guetta.
1: Free Radio, Free brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Ale Eduard Hewitt, 8 hodin 29,5 minuty, čas nových zpráv. Petra přichází, pojďme se za ní podívat, co má nového. Za chvilku společně mrkneme na silnice, na dopravu, jak to vypadá, a taky na počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji hezký den. V úterý 6. října v 10 hodin dopoledne proběhne slavnostní zahájení rekonstrukce parku Danuše Muzikářové. Akce se zúčastní například starosta městské části Brno-Střed Vojtěch Mencl nebo první místostarostka městské části Ludmila Oulehlová. Na obranu východního křídla NATO bude moci být v příštích 2 letech vysláno maximálně 1600 českých vojáků. Je to o 400 méně než dosud. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí, který schválil Senát. Ministr obrany Jaromír Zuna pokles zdůvodnil úsporami a tím, že maximální počet vyslaných vojáků nebyl naplňován. Vláda v Botswaně povolila v rámci příprav na oslavy nezávislosti zabití 23 slonů, což vyvolalo kritiku ze strany ochránců zvířat. Jihoafrická země, která je domovem největší populace slonů na světě, oslavila 60. výročí nabití nezávislosti na Británii. Sloní maso mělo být součástí tradiční slavnostní hostiny. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0. Zajistili si 2. místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata před posledním kolem odskočila soupeři na rozdíl 4 bodů.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A jdeme taky omrknout, jak vypadá doprava aktuálně na dálnici D1 na 194,5 km z Brna na Vyškov. Tady se střetlo osobní auto a nákladák. Počítejte se zdržením v koloně. Ještě vidím v Královopolském tunelu směrem na Žavobřesky. Tady je zastaven provoz kvůli detekci nadměrného vozidla. Ještě se jdeme kouknout na trasu, kdo jede z Březin na Křtiny. Došlo tady ke střetu 2 osobáků. Projíždíme velmi opatrně a s drobným zdržením. A Jandáskova ulice, je to na Mostku přes potok, které havarovalo osobní auto. Projíždíme tu jedním jízdním pruhem. Jinak v Brně počítejte se silným provozem. Taky kdo jede trasu aktuálně směrem na ze Svitav na Lipůvku, tak u Milonicva zastaví kolona. Šťastnou cestu!
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty by měly ukázat dnes hodnoty 23 až 25. Opět podobně jako včera. Dneska trošku více oblačnosti, zítra bude podobně. Teploty ale 22 až 25 stupňů. Sobota, neděle má být hezky slunečno s teplotami mezi 23 až 25 stupňů.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Rozdíl mezi zamilovaným a ženatým mužem je naprosto jednoduchý. Zamilovaný muž nenachází slov, kdežto ženatý muž, ten už se ke slovu moc nedostane.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Scénáře z Bangaranga Dara, tohle jsme mohli slyšet v rámci Eurovize. 8 hodin, respektive vítězka Eurovize. 8.39. Pojďme na čerstvé kino novinky.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Do kin vstoupila také odlehčená česká komedie Proč bychom se nezabili. Snímek navazuje na tradici českých vesnických komedií. Zavádí nás do vesnice Rozumov, kde se každý každému do talíře dívá a sousedské naschvály se dědí z generace na generaci. Už léta je navíc komunita rozdělená sporem mezi rodinou Šmrhových a Průšových. Ale jak už to tak bývá, Karel a Marie, děti ze znesvářených rodin, se tajně milují. Prostě taková Romeo a Julie po česku, dalo by se říct. Po dalším incidentu přijme Marie nabídku účinkovat v reality show Svatba na slepo a rozpoutá tím nečekaný koloběh událostí. Jak tahle vesnická taškařice dopadne, to se dozvíte v kině na komedii Proč bychom se nezabili.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
7: Technologie naživo, biznis osobně,

0: Liberce i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Pátek se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? Pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
3: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů až k parkovišti a jste tam. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Free Radio 107

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
4: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Blinchen, za námi 8 hodin 57 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme taky mrknout, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Pohodový čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Představení Hobbit nabízí divadlo Radost v 18 hodin. Inscenaci A pak se to stalo, vádí divadlo Radost v 18 hodin.
0: Hoty fruty, kacaj, před námi rád bude taky David Guetta, Alok a Run, Run, River, anebo Nelly Furtado, a k tomu přidáme čerstvé krimi zprávy, ať víme, co řešili strážníci, aktuálně a taky státní policisté. Počkejte si na to, za chvilku startujeme.
2: Free Radio 107 FM.

0: kousne. Doprava Free Rádia.
1: Jdem mrknout, jak to vypadá s dopravou aktuálně. Pozor na D1, 190. kilometr, je to na příjezdu do Brna z Prahy. Tady se srazily dvě osobní vozidla. Na D2 na 3. kilometru směrem na Brno stojí odstavený nákladák. Počítejte s drobným zdržením. Na D1 zůstaneme ještě. Vidím tady dva případy. 184. a půltý ve směru na Brno blokuje levý pruh nepojízdný osobák. A na 194. a půltém je to z Brna na Vyškov. Tady se střetlo osobní auto s nákladákem. Stále počítejte na problém, kdo jede směr na Křtiny. Přes Březiny došlo tady ke střetu dvou osobních aut. Šťastnou cestu, kdyby něco, ozvěte se buď přes naší apku, anebo na telefonu.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Teplota venku ukazuje 14,5 stupně, odpolední maxima dnes 23 až 25. Bude více oblačnosti.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: Tutti frutti, kacaj, za námi 13 minut po deváté, pojďme mrknout na čerstvé krimi zprávy. Připraven na telefonu je Jakub Ghanem.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Díky ducha přítomné svědkyně se ve středu kolem 1 hodiny ráno podařilo dopadnout muže podezřelého z vloupání do rodinného domu v Černých Polích. Dvě hlídky městské policie souběžně dorazily k objektu v Tišnovské ulici. Zatímco jeden strážník kontroloval vchod, další prohledával zahradu a nahlížel dovnitř okny. Druhá hlídka zajišťovala prostor z ulice. Strážníci si u hlavního vstupu hned všimli rozbité skleněné tabule a další vytlučené okno objevili u zadní strany domu. Strážník pohybující se v zahradě zahlédl oknem podezřelého a pod hrozbou namířené služební zbraně ho vyzýval, aby zůstal stát. 27-letý muž neposlechl a vyběhl do poschodí, odkud chtěl vyskočit z okna směrem do ulice. Tam ale čekala místní hlídka strážníků, už i s kolegy z policie České republiky, a muže se jim podařilo dopadnout. Uvnitř domu nikdo další nebyl, strážníci tam našli několik dalších poškozených oken a dveří. Muž je podezřelý z trestného činu a hrozí mu vězení. Přeji pěkný den a příjemný poslech.

0: Party Train, Red Food, další krimi před námi, jdem se podívat za brněnskými kriminalisty. Vyrazíme do Rajhradu.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré dopoledne. Policisté v Rajhradě se zabývají případem internetového podvodu, při němž muž přišel o více než 10 000 korun. Na sociální síti reagoval na inzeráty nabízející zlaté šperky. S údajným prodávajícím se dohodl, že mu předem uhradí pouze zálohy na poštovné a balné a zbývající část, že mu doplatí formou dobírky. Poškozený proto na účet prodávajícího zaslal dvě platby v celkové výši 1200 korun. Následně pak přebral dobírkovou zásilku, za kterou uhradil dalších 9,5 tisíce korun. Po otevření balíku však zjistil, že místo objednaných šperků balíček obsahuje pouze papírovou krabičku s malým klíčkem. Tento případ ukazuje, že ani nákup na dobírku není bez rizika. Kupující totiž může obsah zásilky zkontrolovat až po zaplacení dobírky. V případě podobného podvodu je proto důležité jednat okamžitě a věc oznámit na policii. Rychlá reakce pomůže zvýšit šanci na zajištění odeslaných finančních prostředků. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: Roman Koloděj, Free Radio.

0: Furtado, Timbaland, Promiscuous, 9 hodin 29,5 minutky, čas na zprávy, opět mrkneme, co je nového, omrkneme dopravu i počasí, má být hezky. Dneska méně sluníčka, ale teplo až kolem 25 stupňů.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Přeji hezký čtvrtek. V Brně dnes začne hlavní část mezinárodního filmového festivalu Ecofilm. Tématem 52. ročníku je vodoběh. Filmaři do něj přihlásili 219 snímků, které jsou ze 53 zemí. O festivalové ocenění bude soutěžit 25 filmů. Festival skončí v neděli. Rektoři dnes společně s ministrem školství Robertem Plagou v pražském Karolínu slavnostně zahájí akademický rok na vysokých školách. Zúčastní se i další politici, zástupci vysokých škol a dalších institucí, například Akademie věd a Národního akreditačního úřadu. Po roční rekonstrukci za téměř 30 milionů korun znovu otevřelo nejstarší část náměstí Svobody. Dosud mělo především dopravní funkci, což se změnilo. Na náměstí mezi křižovatkou s Jezuitskou ulicí a bývalou horní bránou vznikly nové chodníky, vysadila se zeleň, jsou zde nové lavičky a také moderní kašna a vodní trysky pro ochlazení v horkých letních dnech. Tenista Jiří Lehečka včerejší zápas prvního kola turnaje v Tokiu kvůli nepříznivému počasí nedohrál. Proti Belgičanovi Bergsovi sice získal první set 6-3, ale duel byl poté kvůli dešti přerušen a nakonec odložen na dnešek.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuální doprava, kde pak máme nahlášené komplikace. Pozor si dávejte stále na 190 km. Dálnice D1 je to příjezd do Brna z Prahy, tady je havárka dvou osobáků, velmi opatrně, prosím. Koukám na té mokré hoře, ještě v Jandáskově ulici stále probíhá rozšetřování a havárie osobního vozidla. To vozidlo havarovalo přímo na můstku přes tu řeku. Co se týče dalších komplikací, vidím, že všechno tak nějak vyřešeno, akorát si dávejte pozor, od 178. kilometru dálnice D1 tady máme nahlášenou velmi dlouhou kolonu, jedná se o pravý pruh. D2 taky od 3. kilometru, jinak v centru města Brna zdržení očekávejte na ulici Cejl ve Štyřicích na Vídeňské, křižovatka s Poříčí a Bauerovou, tady taky chviličku postojíte. Šťastnou cestu, kdyby něco, ozvěte se.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku aktuálně 15 stupňů, odpoledne 23 až 25 a má být zataženo spíše. Zítra podobně, ale o víkendu. Sobota, neděle, krásně, slunečno.

Need the most, Offenbach, 9 hodin 39 minut, za chviličku, přátelé, tajemný film. Budeme ho připravovat. Celkem nás čekají 4 nápovědy. Co tu pro vás dneska mám jako hlavní výhru tajemného filmu? Mám tu pro vás opět 2 volné vstupy na Hvězdárnu Brno, zadarmiko. Stačí jenom uhodnout. A za chvilku to odstartujeme.

0: domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjagenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna, nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
2: Free Radio 107

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Promised Myself, Nick Cayman, taneční verze roku 2004. 9 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A my frčíme dál, před námi je co? No, blíží se 10. přátelé, a to znamená, že za chvilku prozradím první nápovědu z tajemného filmu. Navenek je nejnovější pecky, tohle je Lisa Savadika, MK a Poppy Basko, a nebo Gabry Ponte, Time to Rock. Jako zpátečka. Roman Koloděj s vámi. Igorům všechno nejlepší. Pokud ve vašem okolí nějakého Igora máte, tak nezapomeňte popřát, mají svátek.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.
3: Spread good vibes. Spread them well. Around the world.

0: Klas, OK without you, 5:10 dopolední. Přátelé, pojďme na tajemný film. Jinak ještě jedna informace předtím, než rozjedeme soutěž. Teď se tady ke mně dostala info. V silničáři na 40 dnů uzavřou tunely Pisárky a Hlinky v Brně. Oba tubusy budou od 12. října do 20. listopadu kvůli obnově technologií neprůjezdné pro veškerou dopravu. Budeme zjišťovat podrobnosti, přátelé. Od 12. října až do 20. listopadu uzavírka Pisáreckého tunelu a Hlinky v Brně. Dávejte na to pozor, my zjistíme podrobnosti. Teď jdeme na tajemný film.
1: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
0: Dnes tady mám pro vás československou komedii. Tahle ta komedie byla natočená v roce 1983. A je docela oblíbená. No a za chvíli dáme nápovědu druhou, ať se dozvíte zase něco víc.
1: Free Radio. Hudební

0: film.
1: Tajemný film. Na Fíradu.
2: Tajemný film. Jdeme na nápovědu číslo 2. Přátelé, na tenhle ten snímek jsme poprvé do českých nebo československých kin mohli úplně poprvé vyrazit prvního. To nám to hezky vyšlo. Ano, dneska máme 1. října a právě na tento film jsme mohli zajít 1. října. Ovšem v jiném roce. Roku 1984 měl premiéru tento film v kinech. Tenhle ten film, co dnes hledáme jako tajemný, tak je natočen podle knižní předlohy. Tu má na svědomí Jiří Brdečka. Ano, je to podle knížky od Jiřího Brdečky. A zajímavostí další je to, že tenhle ten film má na svědomí režisérka. Žena. Tak, stačí 2 nápovědy. 3. za chvilku. Lisa Savarika, Jolanda Bíkul a taky Gabry Ponte.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Další nápověda v pořadí z tajemného filmu. Přátelé, tento snímek byl natočen v exteriérech barokní Prahy. Na hlavní roli si brousil zuby Miloš Kopecký, který dříve nebo v tu dobu byl přítelem té režisérky, která to má na svědomí. Očekával, že ji dostane. Když se tak nestalo, urazil se a nějaký čas s režisérkou nemluvil. Podobně tato paní režisérka zklamala Františka Husáka, který měl původně hrát taky jednu roli tady v tomhle snímku. Dokonce už kostýmérka zkoušela kostýmy. Nakonec tuto roli získal někdo úplně jiný. Tak, režisérka známá tím, že během natáčení terorizovala svoje herce. Například hlavní herec, který tady hrál hlavní roli, začal později brát prášky na uklidnění, aby režisérku vůbec ustal. Tohle je nápověda třetí. Čtvrtou, poslední, dáme po zprávách. Free Radio. Free Radio.

0: Dobry Ponte a Time to Rock, 10 hodin 29 minut. Zprávy Petra. Doprava, počasí. No a hnedka po zprávách dáme nějakou muziku a pak poslední nápovědu z tajemného filmu. Připomínám, soutěžíme o 2 volné vstupy na Hvězdárnu Brno za darmiko. Teď jdeme na informace.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Pěkné dopoledne. V pondělí 5. října se lidé v 17 hodin a 11 minut sejdou na Moravském náměstí u Sochy Jošta, aby vyzvali k zapsání Václava Havla na seznam národních památek. Akce se uskuteční u příležitosti nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta. Na shromáždění bude slavnostně spuštěna petice, adresovaná vládě České republiky, bude se číst z textů Václava Havla a zazní několik proslovů. Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení kvůli zjištěním, která odhalil audit ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Ta ač ve ztrátě vyplácela bývalým manažerům mnohamilionové odchodné a konkurenční doložky. Ruská vláda oznámila, že kvůli přibývajícím problémům s medvědy chystá opatření na lepší kontrolu jejich počtu. V některých ruských regionech se totiž počet medvědů vymkl kontrole. V celém Rusku tyto šelmy od jara zabily nejméně 22 lidí. Poslední obětí je 23-letý muž z Kamčatky, který sbíral lesní plody. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi dostane od Univerzity v Buenos Aires čestný doktorát. Převezme ho 6. října před přípravným zápasem proti Beninu, ve kterém se rozloučí s reprezentační kariérou.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Dopravní situace venku příznivá, ačkoliv několik problémů tady ještě máme. Vidím, že Jandáskova na Mokré hoře, tady už by to snad mělo být vyřešený. Tady bouralo osobní auto, ale už tam policie ani není na místě, takže projet se to dá. Koukám, v centru města Brna se nám provoz docela dost uklidnil, drobné kolony jsou teď na Nových Sadech a na Hybešce, jinak nic, akorát si dávejte pozor teda na dálnici D2, tady máme kolonu od Olympie, jedná se o pravý pruh samozřejmě a vidím ještě na 194,5 km, je to ve směru na Vyškov, tady máme havárku, nákladní vozidlo s osobákem se nám tady srazili. Jezděte opatrně, hlavně klidně, no, lehkou nohu na plynu i na brzdě a kdyby cokoliv od vás, tak se nám ozvěte buď přes naši apku nebo na telefonu.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Nám pěkně poskočila teplota, aktuálně v centru měříme už 19 stupňů, odpoledne 23 až 25.

0: Larry Grad Kalormí. 10 hodin, 37 minut. Poslední nápověda z tajemného filmu je tady. Je nachystaná, jdeme na to. Tajemný film. Na Free Radio. Přátelé, tenhle ten film, až teď na konci jsem zjistil, že má takovou spojitost s dnešním dnem. 1. října. Tak nejenom to, že 1. října jsme ho mohli poprvé vidět v kinech roku 1984. Ale já jsem dnes vybral film, ve kterém je to jeden z posledních filmů herce, úžasného herce Františka Kovaříka. A pozor, František Kovařík se narodil 1. října roku 1886 a zemřel 1. října roku 1984 v úctyhodném věku 98 let. František Kovařík, pokud si ho nemůžete vybavit, to je učitel, Marečku, podejte mi pero, takový ten dědeček, víte asi. Tak tohle je jeden z posledních filmů a pokud se nepletu, tak on zemřel v den premiéry tohoto filmu. Ano, František Kovařík, který hrál v tomto filmu, tak zemřel v den, kdy nastoupil tenhle ten film do českých kin. No a kdo ho má na svědomí? Věra Chytilová samozřejmě. V hlavní roli Leoš Suchařípa a spoustu dalších. Tak co, víte, o jaký film šlo? Tajemný film. Teď to můžete prozradit, když se dovoláte sem k nám na 790 107 107 a prozradíte správný název dnešního tajemného filmu, tak máte u nás 2 vstupenky na Hvězdárnu Brno. Dneska to bylo složitý, tak bych se možná divil, kdo by to uhodl, ale přece jenom nemůžeme furt dávat jednoduchý tajemný filmy. Já vám dám ještě 30 minut.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Tajemný film. Tajemný
0: film. Na Free Radio. Tak jdeme na to. Je to na mě, přátelé. Dneska jsme hledali film, který se jmenuje Faunovo velmi pozdní odpoledne, který má na svědomí Věra Chytilová. Faunovo velmi pozdní odpoledne. Dnešní tajemný film. Tak, lupeny na Hvězdárnu si necháváme na zítřek. Dneska to bylo fakt složitý. No. Ale jako vzpomínka právě na Františka Kovaříka, moc hezká komedie. LMFAO, David Guetta, za chvíli Ida Kor a Fede Legrand. Muzika nachystaná a za chvilku startují celebritky.
2: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Free Radio 107

0: Laguna Rock, Party Rock Anthem.
1: Free Radio 107 FM.

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.

0: Tina Core a Fidel Grant, Let Me Think About It. Máme 10 hodin 53 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme taky omrknout, kam se dá vyrazit.
2: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na komediální drama Digger. Film sleduje nejmocnějšího muže světa, který se vydává na zoufalou cestu s jediným cílem přesvědčit ostatní, že právě on je tím, kdo může zachránit lidstvo. Britsko-americké komediální drama Digger ve čtvrtek 1. října v 19:45 v brněnském kině Lucerna.
0: Novinka, Boris Brejcha a Šemuta Sage. Za chvíle taky Kelena Viktor Šín. A nebo Love is Gone, David Guetta. Máme 10.54, za chvilku celebritky.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc.

0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.
1: Velká změna v Masterchefu. Přátelé, ono to vypadá nakonec, že ani jeden z porotců se neobjeví. Po 5 letech nová porota. No, co je na tom pravdy, na to se koukneme za chviličku a mrkneme taky na první veřejné přiznání bývalé manželky brankaře Petra Čecha. Poprvé otevřeně o rozvodu. Koukneme, co bylo hlavní příčinou.

0: Armand van Helden. Přátelé, velký třesk s Masterchefem. Oblíbený porotce. No. Myslím, že loni to byl Punčuchář, předloni Kašpárek. Letos někdo úplně jiný. Tak jdem se podívat na to jméno. Vypadá to, že už je to venku.
1: Celebrity show na Free
0: Radio. Oblíbenou kulinářskou show Masterchef čeká velmi výrazná změna. Podle informací novým porotcem se stane šéfkuchař Jan Knedla. Jehož restaurace získala jako první český podnik v historii dvě michelinské hvězdy. Na druhou stranu zkušenosti. Tohle je mazec. Jak uvidíme, jak se mu bude dařit. A uvidíme hlavně taky, co je na tom pravdy. No a hlavně, co je důležité, tak asi všichni víme, že v rámci Masterchefa byly ještě pořady, navíc souboj na talíři, kde Kašpárek, Forejt a ježíš, jak on se jmenoval ten třetí, Punčuchář. Tak jezdili po republice a vypadá to, že letos nic takovýho nebude. Ale necháme se překvapit. Mě teda víc, jak Masterchef bavil právě ten souboj na talíři, ale uvidíme, budeme to sledovat a budeme zjišťovat ještě podrobnosti. Každopádně, v nové řadě Masterchefa ani Radka Kašpárka, ani Punčucháře neuvidíme. Vypadá to, že se této funkce ujme Jan Knedla. A to může být o to zajímavější. Boris Brejcha, za chvilku Griffin a bude tu i David Guetta jako zpátečka. Užívejte parádní dopoledne s Free Radiem. Za chviličku mrkneme za manželkou brankaře Petra Čecha, která poprvé promluvila o rozvodu.

0: Love is gone.
1: Love is gone, David Guetta. To byl mega hit. 11.30 aktuálně, pojďme na zprávy, ať se nezdržujem. Přichází Petra.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné dopoledne. Na základní škole na Bakalově nábřeží vznikla nová venkovní učebna s celoročním provozem. Žákům poslouží zejména k výuce přírodních věd. Jde vůbec o první učebnu tohoto typu v městské části Brno-Střed. Zhruba ve čtvrtině z více než 90 kontrolovaných kusů drůbežího masa z dovozu zjistila státní veterinární správa od konce července přítomnost salmonely. Část nevyhovujících kusů, které se v době zjištění nacházely ještě ve skladu, se na trh po zákazu prodeje nedostala. Jiné už byly po datu spotřeby. Naproti sídlu Sejmu dolní komory polského parlamentu nově stojí první automat na potratové pilulky v zemi, ve které platí restriktivní předpisy pro umělé přerušení těhotenství. Tvoří ho takové schránky, do jakých si lidé běžně chodí vyzvedávat balíčky z internetových obchodů. Umělé přerušení je na základě nálezu ústavního soudu z roku 2020 legální jen tehdy, pokud těhotenství vzniklo v důsledku trestného činu, jako je znásilnění nebo incest, nebo pokud ohrožuje zdraví a život matky. Útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
1: Jdeme omrknout dopravu. Kdyby náhodou něco u vás, tak se nám neváhejte ozvat. Koukám se, že na dálnici D1 195. až 196. kilometr. Máme tady havárii osobního vozidla, díky tomu se tam tady tvoří kolona. Tak na to dávejte pozor. Je to na 195. celém 8. Tady je přesně. A je to čerstvý. Koukneme ještě do Slatiny. Tady mám v ulici Hřibské nahlášenou havárku dvou osobáků. Je tady neprůjezdný pravý pruh, tak opatrně, ať do toho nevlítnete. Jinak provoz v centru Brna se nám uklidnil. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
1: 21 stupňů, odpoledne maxima 23 až 25. Sem tam vykoukne sluníčko. Podobně bude i zítra. Stejné teploty 23 až 25. No a sobota, neděle potom sluníčková. Teploty kolem té 25 budou.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je film se šťastným koncem? To je, když jsou všichni diváci šťastní, že už skončil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Lost Frequencies, Back to You, 11 hodin 38 minut. Pojďme na další z celebrit.
1: Celebrity Show. Celebrity Show na Firádiu.
0: Poprvé od rozvodu veřejné přiznání, přátelé. Měla to být romantická oslava ve dvou na Apeninském poloostrově. Místo toho si Martina Čechová vyslechla od manžela bývalého reprezentačního golmana Petra Čecha přiznání o největší zradě. Ano, byl to pro všechny šok, když v loni v létě společně oznámili na Instagramu, že jim po 22 letech krachlo manželství. Teď o to Martina poprvé otevřeně promluvila v jednom britském podcastu. Jak sama říká, byli jsme spolu celkem 26 let. Naše cesta skončila, když jsme s Petrem vyrazili do Itálie na jeho narozeniny a on mi tam přiznal, že mi byl nevěrný. Všechno to skončilo právě kvůli nevěře. I když Petr chtěl dále se mnou zůstat a zachránit manželství, tak já se rozhodla, že nechci. Protože když tě někdo nerespektuje, neváží si tě, tak je čas se odloučit. A právě Martina řekla ne. A tím to skončilo. Tak tady víme hlavní důvod. To bych nečekal od Petra Čecha. Docela zajímavý. Dua Lipa, Shakira, Zoo a za chvilku Master Boy.

0: V noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Free Radio 107

0: po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Tato písnice zpívá Hey señorita. Ahoj, señorito.
1: Ahoj. Ahoj. Děkuji za hezké uvítání.
0: 11.53 a my jdeme rozdávat prachy.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Přejeme hodně štěstí.
0: Zdeňkovi, který se dovolal. Ahoj, Zdeňku.
3: Hello, amigos.
0: Čau, amigos. Máme se, dobrý, pohoda. Tak co, padne to? Padne to dneska?
3: Uvidíme.
0: Tak tvým úkolem prozradit sériové číslo toho 5 litru, ať ho můžeme dát, hezky zleva doprava. 5 čísel už je venku, to poslední nám zbývá. Jseš připraven?
3: Říct všechny nebo poslední?
0: Cože, všechny nám...
1: To chce přeskočit, vej?
0: Ne, musíš nám říct všechny, jo? Tak jdeme
3: tak
0: na to.
3: Nula.
0: Tak nula. Nula tam je, super. Další?
3: 7.
0: 7. Je tam taky.
1: Jaký je další?
0: No.
3: 9.
0: 9. Je tam taky další potlesk. Jdeme na 4. číslo, tam je co?
3: 0.
0: Zase potlesk. Člověče, kdy ti naposledy takhle někdo takhle tleskal tolikrát?
3: Nikdy v životě.
0: Tak, 5. číslo známe?
3: 1.
0: 1. Je tam
1: a
0: taky.
1: Teď uvidíme, jestli zatleskáme i my dva.
0: Toť otázka. Tlukot srdce je tady a mě už to srdíčko taky klepe teda.
1: Jo.
0: Tak co?
1: Tak co, jaké je to poslední číslo?
3: Tak 2.
0: Tak 2.
1: Dvojka? Je to dvojka?
3: I dvojky se mi líbí.
0: Dvojka, pane učiteli.
1: Ano, dvojka.
0: Tak jdem. Je tam dvojka nebo ne?
1: Není
0: tam
3: tak
0: dvojka.
3: Tak zase nic.
0: Tak zase zítra, měj se krásně, ahoj, čau.
3: Mějte se,
0: čau. Tak, co my budeme dělat? My si předáme vysílání.
1: Budeme mít spoustu informací z Brna, skvělé hudby, tipy kam vyrazit se chystají.
0: Přesně, jak říká Petra. No a taky se koukneme na muziku, jaká nás čeká v nejbližších minutách. Těšit se můžete například na Deora. Rád bude taky Jack Style. Dáme Eldorado od Mirandy. K tomu sluníčku to je úplně ideální. Letní plážová, jasně. Miluju to.
1: Kokosdry.
0: Ano. Prdelky opálený. Ježíš Maria. Já bych jel někam.
1: Zasnil ses, jo?
0: Já bych jel někam do Chorvatska. A my třeba i do toho Chorvatska.
1: A tak, tam já nevím, kolik je teďka stupňů v Chorvatsku.
0: Tam už bude asi chladno, člověk. Hmm. Tak přátelé, zasněte i vy. A mějte se nádherně, 11.56, za chvilku pravé poledne, dobrou chuť k obídku, k tomu čtvrtečnímu Igorům všechno nejlepší, posíláme pozdravy, Igor slaví svátek a já se těším zase zítra v 7 ráno. A nezapomeňte na to, že dneska ještě nebyl double. A ani jsme nenadělovali lupeny na kometu. A ten zápas tady je už zítra. Páteční zápas.
1: Proti Mladé Boleslavi.
0: Komety Brno. Tak na ten vás dostaneme, tak dobře poslouchejte, protože teď v následujících minutách a hodinách to všechno budeme nadělovat.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Fajnáčko, stále s vámi i po 12. hodině. Na Náplavce v Brně se otevřela nová kavárna. V provozu bude celoročně. A více o ní za chvíli. Free Radio. Hudební

0: Nová kavárna doplňuje gastronomickou nabídku na Rulerově nábřeží podél Svratky. Vznikla v původně provozním objektu, který radnice městské části Brno-Střed musela pro účely kavárny dát upravit. Podnik s názvem Náplavka kafe bude otevřený celoročně, nabídne snídaně, obědy i večerní posezení nad řekou. Takže až půjdete kolem, můžete si dát něco dobrého, teď už Logic Style na Frýčku.
1: Free Radio, Free brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Miranda Eldorado na Free Radio, jdeme na další muziku. Přichystání Robin Schulz a Jasmine Thompson. Také Fred Jack Sessio a Davidem Gettou. A budou to i Magic a Z, teď už ale zprávy, se kterými přichází Peťa.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji hezký čtvrtek. Bosonohy dokončili jednu z nejvýznamnějších investic do veřejného prostoru posledních let. Lokalita prošla čtyřletou proměnou za 13,2 milionu korun. Vznikl přírodní park s vodní plochou bosonožského rybníku, obnovenou památkou a novým zázemím pro odpočinek. Slavnostní otevření se uskuteční dnes v 17 hodin. Nafta u čerpacích stanic v Česku dnes kvůli zavedení cenové regulace zlevnila. Někde je cena za litr oproti středě až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Některé pumpy ho nabízely už včera za cenu, která byla pod cenovým stropem. Téměř 2 měsíce ležel mezi stránkami knihy Ticket, který svému majiteli přinesl přes 20 milionů novozélandských dolarů, tedy asi 243 milionů korun. Muž z Oaklandu ho používal jako záložku a na kontrolu výhry úplně zapomněl. Našel ho až ve chvíli, kdy se po přestávce vrátil ke čtení. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0, zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata před posledním kolem odskočila soupeři na rozdíl 4 bodů.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Pozor si dávejte, v Kaštanové ulici na křižovatce s Petlákovou se srazila dvě osobní auta, také se došetřuje dopravní nehoda v Řípské ulici, to je ve Slatině. Tady se srazila taktéž dvě osobní auta na místě policie a projíždí se jedním jízdním pruhem.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V Brně aktuálně 21 stupňů, po celý den nám bude svítit sluníčko, i zítra očekávejte slunečné počasí s nejvyššími denními teplotami kolem 22 stupňů.

0: Přátelé, v Brně se chystá, řekla bych, dopravní peklo. Silničáři totiž na 40 dní, slyšíte dobře, 40 dní uzavřou tunely Pisárky a Hlinky v Brně. Oba tubusy se uzavřou 12. října. Otevřou se znovu až 21. listopadu, takže od 12. října až do 20. listopadu to bude uzavřeno. A je to kvůli obnově technologií. Neprůjezdné ty tunely budou pro veškerou dopravu, to znamená, neprojede tím vůbec nikdo. Uzavírka se dotkne také části Bítežské a několika nájezdových a výjezdových ramp. Uzavřené budou nájezd z Jihlavské na Bítežskou, výjezd z Akademické na Bítežskou a výjezd ze Žabovřeské na Pisáreckou. Z Jihlavské na Akademickou zůstane zachován průjezd jedním jízdním pruhem. Po Bauerce a Žabovřeské mezi Křížkovského a Kamenomlínskou se bude jezdit v režimu 1+1. A objezdná trasa ve směru na Svitavy a Královo pole povede přes Jihlavskou, Vídeňskou, Poříčí, Křížkovského, Bauerku. Opačným směrem se po ní řidiči dostanou i k výstavišti. Takže opakuju, na 40 dní se uzavřou oba dva tyhle ty tunely. Počítejte s tím, všechno to odstartuje už 12. října, tedy jakmile skončí strojírák, no a všem přeji pevné nervy.
1: Prý rádio, prý brněnský rádio. Prý rádio, 107 FM.

0: Emma nám hraje po sobě, to znamená, že je to double. Koho vítám v éteru?
1: Mira.
0: Miro. Miro, tak já tě zdravím. Kde tě ten double chytil? Kde seš?
1: Já jsem v práci a za volantem.
0: V práci za volantem. A kudy jezdíš?
1: Prosím?
0: Kudy teďka jezdíš třeba takhle?
1: Kudy? V Žitnice.
0: A je to tam v pohodě? Doprava klidná?
1: Jo, v pohodě, já jezdím vedlejšíma, ne tam a hazníma.
0: No, tak super. A k tomu jsi takhle ještě pěkně vyjezdil 2 hodiny kulečníku a pizzu k tomu do biliár klubu Yellowfish v Brně Kohoutovicích. Jakou pizzu máš třeba nejradši?
1: Jo, tak těch je víc, hlavně ne tu s ananasem.
0: Tak to máme stejné chutě, řekla bych. Hele, obrovská gratulace, zůstaňme na lince pro vás ostatní, teď už další hity.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
3: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna, nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán. Od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
4: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
6: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
7: Pátek se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
8: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo,
9: iPhone 17,
10: laserové projektory,
9: sluchátka Apple Beats
10: a stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Technologie naživo, biznis osobně.

0: MSV 2026
1: od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Free Radio 107 FM 107.

0: Mr. President na Free Radio doznívají přesně ve 12 hodin a 57 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme na muziku, za chvíli už Felix je na kaskáda.
2: Let me take another selfie.
0: Budou to je The Chainsmokers. Nebo novinka, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107 od BB Rexy s Davidem Gettou.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudební.

0: Chainsmokers na Free Radio. Za chvíli už budu mít na drátě mluvčího městských strážníků, pana Jakuba Ghanema, který vám prozradí, co v tomto týdnu strážníci řešili zajímavého, tak si na to počkejte, teď už ale přehled naší nejnovější muziky.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co

0: Fešem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Jakub Ghanem, který vám prozradí, co museli strážníci řešit.
2: Hezký den posluchačům i do studia. I díky ducha přítomné svědkyně se ve středu kolem 1 hodiny ráno podařilo dopadnout muže podezřelého z vloupání do rodinného domu v Černých Polích. Dvě hlídky městské policie souběžně dorazily k objektu v Tišnovské ulici. Zatímco jeden strážník kontroloval vchod, další prohledával zahradu a nahlížel dovnitř okny. Druhá hlídka zajišťovala prostor z ulice. Strážníci si u hlavního vstupu hned všimli rozbité skleněné tabule a další vytlučené okno objevili u zadní strany domu. Strážník pohybující se v zahradě zahlédl oknem podezřelého a pod hrozbou namířené služební zbraně ho vyzýval, aby zůstal stát. 27-letý muž neposlechl a vyběhl do poschodí, odkud chtěl vyskočit z okna směrem do ulice. Tam ale čekala místní hlídka strážníků, už i s kolegy z policie České republiky, a muže se jim podařilo dopadnout. Uvnitř domu nikdo další nebyl, strážníci tam našli několik dalších poškozených oken a dveří. Muž je podezřelý z trestného činu a hrozí mu vězení. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Slovensko stále s vámi, za malou chvíli začnou zprávy s Peťou. Pojďme si ale ještě poslechnout, jaká muzika vás čeká. Přichystaná je Mirjana Kunte. Dáme si Daxus. A zazní Enrique Iglesias s Pitbullem, teď už ale Peťa a zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Pěkné odpoledne. Vernisáží fotek Jana Mikuláška s názvem V přítmí Leitnerky 2 dnes v 17 hodin začne čtyřdenní program, kterým brněnský klub Leitnerova oslaví 70 let své existence. Budovu klubu stavěli v 50. letech minulého století lidé z okolí z vlastní iniciativy a zpočátku fungovala jako místo, kde se mohli scházet. Kompletní program je na webu leitnerka.cz. Včerejšek byl nejteplejším dnem letošního babího léta. Na dvou místech naměřili přes 26 stupňů Celsia. Na dalších 8 stanicích pak teploměr ukázal letních 25 a víc. Na Šumavě na 3 stanicích padly teplotní rekordy pro 30. září. Jižní Korea investuje ve Spojených státech 120 miliard dolarů do výstavby 8 jaderných reaktorů a 22,3 miliardy dolarů do výstavby paroplynové elektrárny, která bude dodávat elektřinu do datových center. Oznámila to jihokorejská vláda. Seoul a Washington také posoudí projekt výstavby plynovodů a terminálu pro vývoz kapalněného zemního plynu na Aljašce.
1: Víme, kde to Tomáš Macháčku. Doprava Free Rádia.
0: A my se jdeme také podívat na silnice. Pozor si dávejte na Brněnsku před Útěchovem směrem od Vranova. Havarovalo zde osobní auto mimo vozovku a během vyprošťování počítejte s omezením provozu. Kaštanová ulice na křižovatce s Petlákovou se srazila dvě osobní auta, stále se ještě dopravní nehoda došetřuje. Kdybyste věděli cokoliv dalšího, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 23 stupňů, co se týče zítřejšího dne, očekávejte teploty opět tak zhruba kolem 22. Celodenně nám bude svítit sluníčko, teď už ale Mariana Conte na Free Radio.
1: A teď už tvoje muzika na prvním místě. Free Radio, Free Radio, Brno 107 FM.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Do Brna se hledá všeobecná sestra s nástupním mzdou od 35 tisíc, požadují hlavně očkování na hepatitidu B. Bezúhonnost, zkušenost s péčí o klienty s demencí bude určitě výhodou. Praxe bude také výhodou, znalost signus výhodou. No a zaměstnanecké výhody jsou osobní ohodnocení, odměny, týden dovolené navíc, obědy na pracovišti a další benefity, jako třeba dobré pracovní zázemí, stabilní zaměstnání a domácké prostředí. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job, free job na Free Radio.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí

0: nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Free Radio 107 FM.

0: Ναι. Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Velko Gang na Free Radio, přesně ve 13 hodin a 58 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Za chvíli už další muzik, je také Feliciano Charles. Zazní i Ellen Walker. Nebo Fly Project.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Divoká kachna uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Operu Netopír nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Changes uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Komedii Deskový statek nabízí divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
2: Free Radio 107 FM.

0: Tři rádio. Vždy první u toho, co letí.
1: Víčko stále s vámi je i po 14. hodině a nám nastává hodinka plná tipů, kam vyrazit. Už za chvíli vás tady pozvu na Lightnerku, která slaví 70 let výročí od svého vzniku, teď ale Joel Corey.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Leitnerka slaví 70 let od svého založení. Čtyřdenní oslavy potrvají ode dneška až do 4. října. Nabídnou koncerty, divadelní představení, výstavy a i různá setkání. Součástí výročí bude i představení nové publikace, která prostřednictvím fotografií, archivních materiálů a ta hlavně vzpomínek mapuje 7 desetiletí Leitnerky. Oslavy, jak už jsem říkala, začnou dnes, a to v 17 hodin vernisáží fotografií Jana Mikuláška. Následuje výroční program, ten bude pokračovat v pátek 2. října. V 19.30 se na pódium Leitnerky po letech vrátí AG Fleck. Sobota 3. října nabídne pak program pro děti i dospělé. V 10 hodin uvede divadlo Dip představení v hodině soumraku. Večer pak bude patřit skupině Budoar Staré dámy, která zde pokřtí své nové album, a čtyřdenní oslavy pak v neděli 4. října uzavřou bratři Orfové. Tak určitě je se na co těšit. Teď už Faruko.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: ARM and Apple Secret Tools. Ayo.
1: Ladíte vlnu 107 FM, jdeme umrknout k další muziku. K vašim uším už za chvíli letí Lady Gaga. Dáme si dramec Redmantle a Ella Eir. A bude tu i spojení Feder a Offenbach, teď už ale zprávy s Peťou.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Pěkné odpoledne. Specialisté z fakultní nemocnice u svaté Anny jako první v Česku nahradili poškozenou chrupavku štěpem od zemřelého dárce. Tato metoda má ve srovnání s jinými postupy velmi dobré výsledky a zachovává funkci i zatížení operovaného kloubu. Životnost štěpu odebraného od dárce je přibližně 6 týdnů. Jihomoravští policisté kvůli očekávanému příjezdu účastníků celoevropského srazu tuningových aut od rána monitorují hlavní příjezdové trasy do České republiky z bývalých hraničních přechodů. V Brně a v Praze se má zítra a v sobotu uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových vozidel. V sobotu začne oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. V jednotlivých etapách se změní průjezd po úvozu i možnosti odbočení, a to v úseku Pekařská Údolní. Provoz zůstane zachován obousměrně v režimu 1+1. Úplná uzavírka bude platit pouze o tomto víkendu. Vstup do sezóny NHL se brankáři Danielu Vladařovi vůbec nevydařil. V pensylvánském derby inkasoval od hokejistů Pittsburghu 7 gólů a s Philadelphií prohrál 0-7. Martin Nečas podpořil jednou přihrávkou vítězství Colorada nad Los Angeles 8-4.
2: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
1: Žádnou dopravní nehodu nemáme, což je dobře, housne nám D1 od Troubska až po 194. kilometr. Taky si postojíte na D2 od 3. kilometru ve směru na Brno. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naše dopravní linku nebo využijte appku Frýčka.
2: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
1: 23 stupňů venku, zítra očekávejte slunečné počasí s teplotami opět kolem 23.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Přijde sympatický mladík do lékárny a povídá: prosím vás, dva těhotenské testy. Najednou tutut, k tomu pípne SMSka. Mladík sáhne do kapsy a říká: prčic, to je den, dejte mi tři.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Fríčko má pro vás tip, a to už na zítřek. Čeká nás totiž poslední letošní společná jízda Brnem na bruslích a kolech z Brno online.cz. Ať má se brusle, kolo, koloběžku nebo longboard, můžete se k nám přidat. Vyrazíme údolím Svitavy směrem do Obřan, pak projedeme premiérově areálem Nové zbrojovky. Dáme si okruh na Cacovickém ostrově a také úseky cyklostezky podél řeky, kam se autem jen tak nepodíváte. Jízdou a nás doprovodí městská policie Brno, tak se na vás těšíme sraz už zítra 17.30 na ulici pod Násepní v Brně.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo.

0: každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: B2Kán.
0: Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět.
1: 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva.
0: Hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát.
1: Filmová přehlídka B2Kán.
0: Od 7. do 14. října v kinech po celé republice.
1: Více informací najdete na b2can.cz.
2: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů až k parkovišti a jste tam. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
3: Technologie naživo. Biznis osobně.

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Free Radio 107

0: muzika na Free Radio za námi, máme 14 hodin a 55 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme na muziku. Za chvíli už Gabry Ponte a Mauricio Bucalo. Bude to i spojení Z a Selena Gomez. A zazní i Jason Derulo.
2: Free Radio 107 FM.

0: Gabry Ponte, Mauricio Bukalo na Fríčko, jdem soutěžit.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Slávek je na drátě. Slávku, čau.
2: Dobrý den.
0: Tak dobrý den, Slávku. Počkej, já jsem to nezvedla, tu šavli. Teď už tě slyší všichni.
3: Můžeme, jo, dobře.
0: Můžeme, já jsem si tady vzala i na pomoc kolegu.
3: Dobrý den, Slávku, i ode mě. Přeju hodně štěstí a jdeme soutěžit. Já.
0: Tak pokud jste právoplatným majitelem bankovky, kterou hledáme, musíte znát sériové číslo zleva doprava a já se zeptám, jaké je to první.
2: Já tady špatně slyším.
0: Zeptám se, jaké je...
2: To hraje nějaká muzika.
0: Jo, tak já to zkusím ještě úplně poslumit, jo. Tak. Jaké je první číslo na té bankovce, kterou hledáme?
2: Takže odleva 0.
0: Nula. Nula tam je. Půjdeme pěkně postupně, takže druhé číslo je jaké?
2: Prosím?
0: Druhé číslo je jaké?
2: Druhé číslo je 7, jo, to se rozumíme.
0: Super, tak 7, ta tam je. Na třetí pozici je jaké číslo?
2: 9.
0: Tam 9 je, tam 9. Čtvrtá pozice.
2: 0.
0: Je tak. Páté máme taky venku.
2: Jednička.
0: Jedna. No a teď, Slávku, posloucháš bedlivě?
2: Poslouchám.
0: Takže víš, že už nějaká čísla jsme, nebo zkoušeli naši posluchači?
2: No.
0: Tak já ti teď budu držet palce. Prozraď nám to 6.
2: Já bych si tipnul zase jedničku.
0: Jednička?
2: Číslo 1.
0: No, jednička tady ještě nebyla. Tak bude to jednička?
2: Doufám.
0: Bohužel, ani jednička to není. Slávku, díky za zavolání, mějte se krásně.
2: Děkuji, naslanou.
3: Naslyšenou, Slávku.
0: Naslyšenou, dívej se, Luky, tak ono to ještě furt nepadlo, tak ještě budem nadělovat.
3: Je to napínavé, jak se říká?
0: Jak kšandy.
3: Kšandy, malý trencle a spoustu dalších věcí, prostě je to napínavý.
0: Lukáš tady s vámi dnes až do 20. hodiny, já se těším zase zítra.
1: Free Radio. Free Radio.

0: že posloucháte, protože právě teď proběhlo další soutěžní kolo kolem naší vyhlášené, velmi známé ztracené bankovky Free Radia. Je to, přátelé, už jakoby, řekl bych, napínavé v každém tom kole, protože kdo tu soutěž sleduje a ví, které ty číslice už jsou odhaleny, tak už prostě hádá akorát ten konec a tam to bývá prostě o tom, kdo první vysloví to správné číslo. Tak buďte v pozoru, kdyby náhodou ještě během odpoledne se mnou byla soutěž ztracená bankovka, tak vychytávejte signály a buďte pozorní. Pokud třeba posloucháte v práci, tak já bych to udělal tak, že bych si nechal vedle svůj telefon, jo, třeba vedle rádia, poslouchal bych a v tom telefonu už bych měl jakoby přednastavenou tu volbu toho rádia, jo, jakoby nachystaný to číslo v seznamu už a pak jenom kliknout na to zelené tlačítko, abyste se dovolili jako první. Je mně jasný, že když děláte práci třeba někde u soustruhu nebo děláte řezníka, tak nemůžete mít vedle sebe položený telefon. Ale třeba spousta lidí, co má kancelářskou práci, nebo můžete mít po ruce telefon, tak bych tak jako doporučil být v pozoru, protože opravdu soutěž ztracená bankovka Free Rádia se nám chýlí ke konci. Odpolední Free Party, ta ale hezky pokračuje, počasí nádhera, k tomu skvělá muzika, chystám tady Paradise, Aben a James, bude taky skladba Sleep Tonight, Switch Disco, Rehab, Sam Feld, objeví se dokonce Training Season, Dua Lipa a tak dále a tak dále. Co se týká muziky, na Free Rádiu jsme připraveni, no a ohledně programu, o to se postarám opět já. Za okamžik Frajer nebo Loser, krásné odpoledne.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co

0: 16 minutek po 15. hodině dohrávka od zpěvačky jménem Dua Lipa, před námi Aztek, DJ Coco, Cardi B, Everything's Alright. No a za maličkou chvilku se podíváme na frajera s loserem. Jaký průšvih může vzniknout, když špatně odešlete zásilku?
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Frajer nebo loser?
1: Mrkneme se, přátelé, s Freeradiem na jeden zapeklitý případ, co všechno se může stát, když špatně zašlete zásilku. Nejedná se o to, že třeba vracíte boty nebo halenku, nebo že vám nesedí sportovní náčiní, ale někdo špatně poslal kus stíhačky. A to je jako velký problém, ne? V dnešním světě, pojďme se podívat na celý ten případ. Citlivé součásti amerických stíhaček F-35, které měly z Austrálie zamířit do Spojených států na opravu, se během přepravy nečekaně ocitly v Hongkongu. Líbí se mi v těch článcích ty slova jako nečekaně a ocitly a tak dále. Pojďme dál. Případ už ale vyšetřují americké úřady a zabývá se jimi i kongres. Ve hře je přitom vážná otázka, zda se k přísně střeženým technologiím nemohla dostat i Čína. Je to velký problém, protože zásilka putovala letos v létě z Austrálie přes Tichý oceán do Spojených států amerických. Součástky přepravoval prostředník a to je výrobce a taky společnost, která spolupracuje právě na celé té věci, Lockheed Martin právě přepravovala ty součástky a na místo plánovaného cíle však ty součástky skončily v Hongkongu. Proč byla zásilka přesměrována a kdo má její části nyní v zadržení, zatím není jasné. Prostě je to fuč. Pentagon potvrdil, že některé komponenty zmizely. Informaci jako první přinesl server Politico. Mezi součástkami byl i kryt kokpitu se Stealth technologií a to je právě to, čeho se jako amici nejvíc bojí. Právě obsah zásilky dává případu mnohem závažnější rozměr. Mezi přepravovanými díly byl podle dvou zdrojů Politico také kryt kokpitu F-35. Ten obsahuje prvky Stealth technologie, k nímž mají přístup Spojené státy a jejich spojenci. Pokud by se dostal do rukou protivníka, mohl by být podroben ten kryt analýze a posloužit potom samozřejmě k vývoji hotového produktu protivníka. Tento kryt kokpitu není obyčejným kusem akrylátu, je potažen tenkou vrstvou průhledného materiálu pohlcujícího radarové záření, který právě pomáhá F-35kám skrýt se před nepřátelskými radary. Ochranná vrstva se postupem času ale opotřebovává a kryty je proto nutné opravit či měnit a to se právě dělo teď, kdy ty kryty jakoby jeli do servisu v úvozovkách. Takzvaně, no a po cestě se zkrátka stala nějaká malinká chybička. Společná programová kancelář F-35 pro Pentagon připustila, že o tomto problému ví. Co dodat? Dneska rubrika Frajer nebo loser? Já myslím, že tady jsou Spojené státy za pěknýho losera. No, stalo se. Kde jsou kusy stíhačky? Zatím neví nikdo a neví to ani Pentagon. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Ladíte Free Radio na 107 FM, právě teď pokračování odpolední Free Party, ve které zazněl song Break My Stride a samozřejmě projekt Unique 2. Byl to rok 1996, tak jak jsme slyšeli v tom jinglu, na konci skladby, nebo na začátku, já jsem chtěl tak jako jenom namítnout, nebo vyzvihnout tu informaci o tom roku. Zkuste si sami vzpomenout, kde jste byli a co jste dělali v roce 1996. To byly časy. Jenom tak zkuste zašmátrat v paměti třeba, kde jste bydleli, nebo s kým jste žili, nebo jak jste žili, kde jste žili. No, myslím, že je to hodně dávno, ale přesto jakoby Unique 2 Break My Stride skladba, která se pořád dá poslouchat. Další zpátečkové hity v éteru Free Radio za malou chvíli a k tomu taky doporučujeme nedělní retroparty, která se právě retromuzice věnuje úplně naplno. Zdravím Markétku, naší skvělou kolegyni, která má právě retroparty na starosti. Teď se podíváme ale na hity, které vás budou doprovázet v dnešní odpolední Free Party a do čtvrtečního odpoledne posílám například Livingston. I will be waiting here by the nightlight. Po skladbě Nightlight přichází taky německá Leony a její Remedy. A k tomu ještě energická petarda Fearless, tedy Drum Sound a Bassline Smith. Krásné odpoledne na 107 FM. Mezitím se připravuje doprava a počasí, tak pojďme na silnice.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: 15. hodina 30. minutka, jsou tu čerstvé zprávy z brněnské dopravy. Brněnská špička ukazuje svoji sílu. Hlavní tahy zasekaný, prosím vás, snad úplně skoro všude. Začínáme klasicky Vinohrady, Židenice, tady všude očekávejte dlouhé kolony. Čekací doby klidně až 10 minut, je tam zkrátka provoz na čtvrtce, to znamená o plynulosti se vůbec mluvit nedá. Plynulost ne, naopak všude očekávejte zdržení na těch hlavních tazích, a jak jsem říkal, zdržení se pohybuje od 5 do 10 minut. Další komplikace a silný provoz okolí Zvonašky, Dorných, Křenová, Koliště, Cejl, k tomu taky Husova, Nové Sady, tady se taky dlouho stojí, k tomu navazujeme na Poříčí, Vídeňská směrem do centra, k tomu Křížová okolí Mendlova náměstí, z Bauerovy ulice příjezd na Poříčí a na křižovatku Poříčí Vídeňská, tak na Bauerce taky kolona, k tomu komplikace na Jihlavské ulici, velké komplikace křížení Vídeňská dálnice D1, nájezd z Ořechovské, přímo potom na Vídeňskou, velké komplikace z Moravan, prosím vás, dlouhá kolona, je to tam minimálně na 15 minut, k tomu ještě čerstvá nehoda právě na sjezdu z Vídeňské na dálnici D1, takže tam budou dlouhé kolony a budou stále narůstat. Další dlouhá kolona D2, příjezd do Brna, další velké komplikace očekávejte prosím vás v Modřicích. V Modřicích komplikace na silnici 152, spojnice mezi Vídeňskou a D2, je tam jednak uzavírka a jednak se nám tam pořádně štosuje doprava. K tomu ještě kousíček dál, když pojedete jakoby v okolí Olympie a budete zkoušet sjezd na Chrlice, tak taky před kruháčem kolona a zdržení. No a teď se podíváme na ty nejzásadnější komplikace, které potkáte na cestě. Proč máme třeba v centru dlouhou kolonu? V Brně na nádražní ulici na úrovni hlavního nádraží srazilo osobní auto chodce, počítejte s omezením. Další komplikace v Brně v Tuřanech na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká, tady bouralo osobní auto s autobusem, počítejte se zdržením. Prosím vás, já jsem koukal na tu mapu, tam je to ze všech stran úplně jako špatně. Hanácká, Pratecká a všechny ty ostatní příjezdové cesty, to znamená, pokud půjdete z Tuřanské, po Pratecké směrem té křižovatce, všude se zaseknete, protože vlivem té dopravní nehody na celé té velké křižovatce Hanácká, Špirková, Pratecká, tak tady prosím vás velmi silný provoz vlivem právě té dopravní nehody. Tak tam buďte opatrní. Další komplikace, dálnice D1 194 a půl kilometr u Brna ve směru na Ostravu. Tady došlo k nehodě osobního auta s kamionem, počítejte se zdržením v přerušovaných kolonách od 179. kilometru. Dálnice D2, druhý kilometr směrem z Bratislavy na Brno, tady došlo ke srážce osobního auta s nákladním autem, jeden pruh je tam neprůjezdný, opět počítejte s kolonou a také se zdržením. Na Brněnsku před Utěchovem směrem od Vranova tady havarovalo osobní auto mimo vozovku, během vyprošťování počítejte s omezením provozu. A poslední zpráva, jedná se o Kaštanovou ulici, buďte opatrní, Brno, Kaštanová ulice na křižovatce s ulicí Petlákovou. Tady se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Takže i na Kaštanové ulici, prosím vás, opatrně. Tohle jsou odpolední zprávy z dopravy. Je to docela komplikované s tím provozem, takže prosím vás, klasicky jezděte v klidu, opatrně, pokud máte nové informace, využijte aplikaci Free Radia nebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Musím přiznat, že doprava je oproti počasí úplná lambáda, venku nádhera, máme stále teploty mezi 23 a 25 stupni Celsia, na večer krásných 20 stupňů, noční teploty se budou pohybovat mezi 12 a 14 stupni, jinak zbytek večera, noc, žádný déšť, žádné srážky, žádné bouřky nečekáme. Zítra podle předpovědi bohužel zataženo, celá obloha bude potažena velkou oblačností, sluníčka tam zítra moc nebude, teploty se budou pohybovat maximálně okolo 22 až 23 stupňů a zítřejší noční teploty padnou na pouhých 11 stupňů Celsia. 4,5 minutky po půl čtvrté pokračuje odpolední free party. Od mikrofonu zdraví Lukin, no a teď už Livingston Nightlight. Krásné odpoledne a hlavně skvělou náladu s Free Radiem.

0: 15:39, tohle je krásný hlas německé zpěvačky Leony. Před námi chytřejší než rádio a poletíme do vesmíru, přátelé.
1: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
0: Ještě jednou hezké odpoledne všem, kdo ladíte Free Radio. V tomto čase tady máme občas jakoby zajímavosti ze světa zvířat, ze světa lidí, lidské tělo, zajímavosti a to o různých materiálech a tak dále. No a dneska letíme do vesmíru. Já osobně třeba miluju vesmír, věci o vesmíru, o UFO a tyhle zvláštnosti. A taky miluju zajímavosti o planetách, které třeba jakoby jsme měli vědět. A mnozí z nás to ani nevíme a netušíme. Mám tady pár zajímavostí, u kterých jakoby věřím, že spousta z vás to věděla. Není to jakoby nic neobvyklého. Například den na Marsu. Den na Marsu trvá 24 hodin a 37 minut. Přitom den na Zemi taky netrvá přesných 24 hodin, jak se uvádí. Den na Zemi trvá 23 hodin a 56 minut. Jeho rok, tedy rok na Marsu, trvá 687 dní. Podle výzkumných vědců je dobré to vědět, protože Mars je další zastávka lidstva, až zničíme naši planetu. Dalším krokem je prý Jupiterův měsíc Europa a jiná místa k žití v téhle sluneční sousavě už bohužel neexistují. Takže my, kdybychom chtěli jakoby na nějakou tu exoplanetu takzvaně se přesídlit, tak máme dvě možnosti a pokud to nevíde, tak už jakoby dalších možností moc není. Pojďme ale dál. Mrkneme se na teploty. Teploty jsou ve vesmíru obrovská zajímavost, protože my se tady třeba stěžujeme, že jako v zimě, jo, po 10 stupňů, ježiš, to je chladno, to je vlezlo, máme přes 30 nebo ke 40, ježiš, to je nesnesitelný horko, a přitom ten rozdíl třeba 30 stupňů a nás to může definitivně zničit. Poslouchejte dál, teplota blízko středu Země je 3870 stupňů Celsia. Povrchová teplota Slunce je okolo 5500 stupňů Celsia. Ve středu Slunce je to už pak krásných 14 milionů stupňů. A teď zajímavost na závěr. Špendlíková hlavička s touto teplotou vás spálí na úhel ze vzdálenosti 100 kilometrů. Takže kdyby o 100 kilometrů před váma byla špendlíková hlavička, která by měla teplotu středu Slunce, tak vás to spálí na uhlík.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kometa! Kometa!
6: Pátek se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Aréně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Free Radio 107 FM.

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
1: 15. hodina 57. minutka, 16. hodina už je za rohem, jak se říká, hodina jako u hodináře, ale na 107 FM, prosím vás, žádný stres, maximální pohodička u Frýčka a k tomu naše muzika. Připraven je Timmy Trumpet a jeho Best Thing. Playlist na 107 FM doplní taky Armin van Buuren. A v dnešní odpolední free party taky veselá skladba Shake It Off a samozřejmě Taylor Swift. Ať jste kdekoliv a děláte cokoliv, je důležité, že ladíte Free Radio 107 FM. Lukin u mikrofonu, za okamžik už 16. hodina, krásné odpoledne.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

7 minutek po 16. dohrávka z Karby Shake It Off. Stále vás baví odpolední free party na Free Radio 107 FM. Lukin zdraví od mikrofonu, v kalendáři dneska jednička, 1. října 2026, svátek slaví Igor, všem Igorům za celý tým Free Radio samozřejmě a automaticky všechno nejlepší. Máme krátce po 16. jedeme dál. Odpolední free party, připravené hity jako Only Thing That Matters, spolupráce Sony Fodera a Hailach, je tam taky It's That Time, Fisher Remix, Marlon Hofstadt anebo Felix Jen a Ray Dalton ve spolupráci s názvem Call It Love. To všechno je pro vás připraveno, tak doufám, že muzika vás bude bavit. No a další věc, která by vás doufám mohla dneska v rámci odpolední free party pobavit, jsou covery a remixy. Já to jdu pomaličku tady jakoby v tom zákulisí připravovat, no a vy pomalu můžete tak nějak jako číhat a typovat, o jaký remix a o co se dneska bude jednat. Rozhodně si to nenechávejte ujít, covery a remixy za pár minutek tady u nás na Free Radio. Hezké odpoledne všem fríčkařům. Free Radio.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: Jdeme na věc. Připravené jsou kavry a remixy na Free Radio. Dneska se bude jednat o skladbu, kterou vydala samotná Belinda Carlisle. Ano, je to americká zpěvačka, narodila se roku 1958 v Los Angeles v Kalifornii. Samozřejmě Belinda Carlisle je úspěšnou solovou zpěvačkou z 80. let a také zakladající členkou a zpěvačkou dámské hudební skupiny The Go-Go's. Já myslím, že tohle jakoby z historie víme všichni. Zpěvačku Belindu Carlisle předělali právě WWNXmo, to znamená ukázka remix verze, kterou už tak hrajeme na Free Radio v remixu. Velmi, velmi známá skladba Heaven is Place on Earth. A tohle už je taky velmi známý remix, tedy aktuální skladby. WWXmo se postarali o tuhle verzi a my si dneska pustíme Belindu Heaven is Place on Earth trošičku ještě jakoby v jiné verzi, takže trošičku jinak. Belinda Carlisle, covery a remixy na Free Radio jsou tady. Užijte si to dneska.

0: covery a remixy v rámci odpolední free party. Dnes tedy Teddy Cream bootleg, pokud byste hledali tedy jako Teddy Bear, jako medvídek, no a krém jako cream, takže Belinda Carlisle, Heaven is Place on Earth, Teddy Cream remix nebo Teddy Cream bootleg, podle toho, kde budete hledat. Taková celkem příjemná, svížnější, rychlejší verze skladby Heaven is Place on Earth. Covery a remixy na Free Radio, tak doufám, že se vám dneska líbily, no a my si dáme kecaj.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Fajn rádio. Kam vyrazit?
1: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Divoká kachna uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Operu Netopír nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Changes uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Komedii Deskový statek nabízí divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 1993.

skladba Nesmrtelná Robines, samozřejmě zpátečka až do roku 1993 se skladbou Love for Love. Já jsem se tady dneska už jednou rozplýval nad tím časem, co jsme dělali v roce 96, když nám tady éterem proletěla zpátečka Break My Stride od Unique Tune, ale dneska jsme se dostali společně s Robines ještě dál až do roku 93. To byly časy, to jsou vzpomínky. Teď se dostaneme ale k současné muzice. Máme tady ukázky toho, co nás čeká po dopravě a po počasí, která už je připravena. Mám pro vás tady skladbu Mercy, tedy The Blessed Madonna. Jako další jsou do dnešního odpolední free party připraveni Filatov a taky Karas a s nimi ještě Busy Reno.

0: krásné odpoledne a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Teď už ale doprava.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: 3 minutky po půl páté, Free Radio 107 FM, nejvyšší čas omrknout aktuální dopravní situaci, která se teda vůbec nezlepšuje, ba naopak, vypadá to ještě hůř než před hodinkou. Dopravní situace v Brně, doprava je na provozu, teda na stupni číslo 4, buďte opatrní, hlavní tahy, ty vás 100% zdrží, čekací doby od 5 do 10 minut, komplikace aktuálně Žarošická, Jedovnická, Vinohrady, k tomu Gajdošova, Táborská a přilehlé ulice v Židenicích, velké komplikace také na jihu Brna, to znamená Vídeňská, Jihlavská, Heršpická, silnější provoz očekávejte v okolí Zvonařky, Opuštěná, Zvonařka a Poříčí, samozřejmě i tam je silnější provoz. No a k tomu ty přilehlé ulice, která vám stále komplikují život, jako třeba Knínská, kde se vlivem těch oprav stále štosuje doprava. Pojďme se podívat ale na překážky a na ty hlavní komplikace. Brno, Nádražní ulice, je to na úrovni hlavního nádraží, které srazilo dnes odpoledne osobní auto chodce, počítejte s omezením provozu. V Brně, v Tuřanech, na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká, tady bouralo odpoledne osobní auto s autobusem, máme tam dlouhé kolony a komplikace v provozu, takže počítejte 100% se zdržením v této oblasti. Další problémy, dálnice D1, 194. a půlý kilometr u Brna, je to ve směru na Ostravu od Prahy, tady došlo k nehodě osobního auta s kamionem, počítejte se zdržením, je to v přerušovaných kolonách zhruba od 179. kilometru. Dálnice D2, 2. kilometr od Bratislavy na Brno, tady došlo k nehodě, je tam srážka osobního auta s nákladním autem, jeden pruh je neprůjezdný, počítejte s kolonou a také s dlouhým zdržením. Další komplikace jsou na Brněnsku před Útěchovem, je to směrem od Vranova. Tady havarovalo osobní auto mimo vozovku, během vyprošťování počítejte s omezením provozu. A poslední informace, Brno, Kaštanová ulice, na křižovatce s ulicí Petlákovou, tady se srazila 2 osobní auta, počítejte s omezením provozu. Takhle vypadá tady aktuální situace v Brně, já doufám, že vás to nějak nebude trápit, prosím vás, hlavně bez stresu, jezděte v klidu, v pohodě, pokud máte další info, využijte aplikaci Free Radia, anebo volejte na dopravní linku. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno hlásí teploty okolo 23-24 stupňů, sluníčko nám pořád ještě svítí, zítra si ho moc neužijeme, tak si to vychutnávejte dneska, tu sluneční nadílku, jinak západ slunce, dnešní večer 18.30, 3 minutky po půl sedmé, teda zapadne zoncna, no a potom půjdou teploty dolů. Noční teploty by se měly v Brně pohybovat dnes v noci okolo 12 stupňů Celsia a dešťové srážky hlášeny na dnešní noc nemáme. Zítra očekáváme dopoledne i odpoledne zataženou oblohu, teplotní maxima se budou pohybovat 22 a 23 stupňů a zítřejší noční teploty by měly padnout až na pouhých 11 stupňů Celsia. Teď už ale po dopravě a po počasí skok jako do bazénu, zpátky do odpolední free party. Jsem rád, že posloucháte, za okamžik taky Lukyho vtípek nebo Filatov a Karas. Teď ale The Blessed Madonna, Mercy, 6 minutek po půl páté.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Mami, pamatuješ, jak jsi mi říkala, Pán Bůh ti to oplatí na dětech?
2: No jasně.
1: A nemohla bys tu kletbu už zrušit?
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Je tu další komplikace pro řidiče. Já jsem si říkal, už po těch prázdninách máme toho dost, konečně se to všechno spraví, protože i během prázdnin slyšíte od známých kamarádů, kolegů z práce, Brno je jako ementál, všude to rozkopali, kde to ještě rozkopou, to snad není možný, no a lidem to jakoby moc život neulehčuje, no a teď, aby toho nebylo málo, tak ještě uzavírka Pisáreckého tunelu. Nevím, jestli jste o této informaci už slyšeli, možná ano, byl bych rád, kdyby se vám to na Free Radio přinášeli jako první. Samozřejmě jedná se o omezení, které bude mít vliv na kompletně celou brněnskou dopravu. Buďte připraveni. Upozorňujeme řidiče na plánovanou opravu Pisáreckého tunelu a tunelu městské úrovňové křižovatky Hlinky v Brně. Práce zahájíme 12. října a potrvají do 20. listopadu 2026. Po celou dobu bude nutná úplná uzavírka obou tunelů. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy, které jsou znázorněny v přiložených mapkách a v mapkách, které budou potom zveřejněny na internetu. 40-denní uzavírka přinese v oblasti dopravní omezení, proto prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost, sledování aktuálního dopravního značení a pokud možno také o plánování cest s ohledem na očekávanou dopravní situaci. Obnovíme technologické části tunelu a také i části komunikace. Hlavním důvodem opravy je technický stav tunelů, stáří a funkčnost jednotlivých technologií. Dosavadní poruchy technologického vybavení ukázaly potřebu jeho obnovy. Cílem je udržet oba tunely v dobrém technickém stavu a zajistit spolehlivý provoz jejich technologických systémů. V rámci prací obnovíme vybrané části technologického vybavení Pisáreckého tunelu a mimo úrovňové křižovatky Hlinky. V Pisáreckém tunelu opravíme také vybrané stavební prvky a provedeme potřebné úpravy provozně technického objektu. Součástí prací bude rovněž oprava části silnice 1/23 procházející Pisáreckým tunelem a navazujících úseků komunikace. Celkové náklady na opravu obou tunelů činí přes 212 milionů korun bez DPH. Bude to sice 40-denní jako dost otrava a 40-denní peklo, ale zhruba za měsíc a něco jsme z toho venku, takže buďte připraveni. Celá talenta akce startuje už 12. října, což je za chviličku a potrvá do 20. listopadu úplná uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně. Buďte na to připraveni.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír.

0: Freebox Free Rádia. Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
1: Technologie naživo. Biznis osobně.

0: I 3D Expo
1: MSV 2026
0: od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď hraje.

0: Orange.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
3: Free Radio, novinky v kinech. V kinonovinkách tento týden je i americký animák Zapomenutý ostrov, který vypráví podmanivý příběh dvou nejlepších kamarádek Joe a Rizy, které na prahu dospělosti projdou tajemným portálem a ocitnou se ve fantastickém světě plném kouzelných stvoření. Radost z objevování magického ráje však rychle vystřídá kruté poznání, že cenou za návrat do lidského světa je ztráta veškerých společných vzpomínek. V napínavém závodě s časem musí dívky najít způsob, jak uniknout z neznámého ostrova dříve, než jedna na druhou navždy zapomenou a jejich celoživotní přátelství zmizí v nenávratnu. To je ve zkratce fantasy animák Zapomenutý.

0: Dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio 107

0: Rádio na 107 FM a pomaličku se nám blíží 17. hodina, přesný čas 16.57.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A ze studia Free Radio přímo k vám poletí taky další muzika a taneční hity jako například James Hype a Bobby Harvey Waterfalls. S dalším hitem potom spolupráce Something, tedy Let's Go a Taylor Jones. A o další exkluzivní novinku na 107 FM se postarají Lance Savali a taky Rita Ora, Higher. Muzikala muzika. Krásné odpoledne přeje Free Radio 107 FM, Lukin u mikrofonu, po 17. je pro vás připravený Freebox, tak držte vlnu a užívejte s Free Radiem.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudební.

0: box na Free Radio.
1: 6 minutek po 17. společně startujeme první Freebox tohoto měsíce, to znamená první říjnový Freebox roku 2026 je tady. Jsem rád, že držíte vlnu na 107 FM, někdo nás poslouchá taky přes, taky přes aplikaci nebo přes internet, to znamená, že s pozdravem pro všechny posluchače, my

0: slyšet. Super odpoledne, lomeno podvečer, Lukin u mikrofonu, to znamená Lukin na svém místě. Doufám, že to máte stejně, že vám všechno dneska klape a vychází tak, jak jste potřebovali. Dávejte pozor na dopravu, tam je to dnes odpoledne hodně komplikované. Pokud vyrážíte někam jako v pohodě za zábavou, tak vyražte klidně o chvilku dřív, pokud máte ty možnosti. Pokud nemáte možnosti, tak si dneska obrňte nervy o celý, abyste to všechno zvládli a abyste se prodrali přes tu komplikovanou brněnskou dopravu. Já už přináším za zhruba 20 minutek další zprávy o tom, jak to vypadá v centru, jak vypadá D2, D1 a kde všude jsou nehody a překážky, které by vás mohly na vaší cestě ještě zdržet. Teď ale už do pohody ukázky novinek, no a Chase Status a Debbie a taky Mark Korn a Semitu. Začátek Freeboxu. Hezké odpoledne.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Mark Korn a taky Dale, Free Radio 107 FM, za 15 vteřin už čtvrt na 6, no a my se v 17 hodin a 15 minutek podíváme na ty slíbené vzkazy, které jsem avizoval už před 17. Je tady pozdrav, který posílala Tereska: Luky, zahraj mi dneska Araše s Hedegardem Say My Name a klidně to moje jméno řekni. Takže Teresko, budeme hrát pro Teresku. Ano, Tereska vybírá tady aktuální bombu Say My Name. Chtěla bych to zahrát jen tak pro všechny fíčkaře a taky pro kolegyni Lucku do práce, která má dneska smutný den. Luky, děkuji, si přínosem energie pro nás, pro všechny. Ahoj, věrná fíčkařka Tereska. Tak Teresko, Say My Name pro tebe a pro kolegyni z práce, pro Lucku. Další objednávka, ahojky Luky, prosím tě, zahraj Everybody Hates Me. Aha, tak to tady nemám, bohužel. Everybody Hates Me, Stirner Remix od The Chainsmokers. Bude to pro všechny, co se těší na víkend. Zase, děkuju Tomáš. Zvláštní věta, na víkend zase. Ale jo, pokud se těšíte zase na víkend, tak je to i pro vás. O Tomáše tady nemohu zahrát Everybody Hates Me. Stirner Remix už tady vůbec nemám, ale mohl bych zahrát něco od Chainsmokers. Tak se podíváme, co máme po ruce, anebo naopak, co jsme od Chainsmokers dlouho nehráli. Teď ještě rychle taky prostor pro telefonní linku Free Radia, ať to máme hezky pohromadě, objednávky a vzkazy. Kdo pak se dovolal? Halo, halo.
1: Tomáš Werner.
0: Tomášek, hnedka ve čtvrt na šest, výborně. Takže Hedegard, Araš, Say My Name, Chainsmokers za okamžik, teď ještě muzika od Tomáše Wernera. Tomíku, co si dneska pustíme?
1: Dneska si dáme něco od Enrique Iglesias.
0: Enrique, tak já se jdu podívat, co máme od Enriqueho, prosím tě, pro koho to bude?
1: Pro tebe.
0: Budeš pokračovat, nebo mám, já nikdy nevím, jestli mám čekat, nebo nemám čekat.
1: A pro Kýťulku Kolibovou.
0: A taky pro Kýťulku, dobrá. Moc krát děkuju. Tome, je tam třeba někdo ještě z tvých přátel a z tvého okolí, aby jsme pozdravili taky někoho od tebe? Jsi tak jako hodnej a srdečný.
1: Moje kolegy v práci.
0: No, jasně, třeba kolegy, že jo, určitě si to zaslouží. Pozdrav tady na 107 FM. Teď prosím tě, něco od Enriqueho. Co ti můžu nabídnout? Be With You, Can You Hear Me, Heart Attack, nebo I Like It, Subemela Radio, klidně taky Me Pase, nebo Move to Miami, Tamo Bien, Heartbeat, El Baño, There Goes My Baby, mám tady těch písniček hrozně moc, Physical, Noche de Dia, Freak, I Like the Hate Feels, nebo taky I Like It v remixu, mám tady taky Enriqueho Let Me Be a Lover nebo Finally I Found You, Bailando. Je toho hrozně moc a já právě tuším, že máš něco na jazyku.
1: No tak Bailando.
0: No tak Bailando. Hezky jsi to řekl, Tomášku. Bailando připraveno, věnování jsme měli, já ti děkuji za telefonát a měj se krásně, ahoj.
1: Díky, Lukášku, ahoj.
0: Free Radio stále s vámi, neslouží to, prosím vás, jenom k objednávání těch songů, jo? To je pro zábavu, to je pro legraci, to je proto, aby nám na tom světě bylo lépe, aby jsme se mohli usmívat a aby jsme neměli tak pochmurné myšlenky, jako se snaží vlastně celý svět vás dostat. Víte, jak to je, vlezete na poštu, otevřete dopis, průšvih nebo něco hroznýho. Přijdete domů, tam partner, partnerka, manžel, manželka, děti, zase nějaký stresík nebo něco rozbitýho, něco hroznýho, průšvihy ve škole a tak dále. Další den si řeknete, bude to lepší, přijdete do práce a tam na vás nastoupí šéf, že jste něco pokazili, nebo že vás čeká nějaká velká změna, která se vám nechce v práci prožívat. Je toho hodně a těch zdrojů stresu je nekonečno. Právě proto 10 z 9 lékařů doporučují každý den poslouchat Free Radio.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Hrajeme podle

0: pro Tomáška. Tomáša, který dneska objednával speciální skarbu od Chainsmokers, která nebyla k dispozici, poslal jsem tady náhradní kousek Setting Fires. Je to skarba, kterou jsme od Chainsmokers opravdu dlouho nehráli. Teď už ale za 20 vteřin půl šesté, o půl šesté samozřejmě s Free Radiem, doprava a taky počasí. O další hity se postarají například Clean Bandit, Chloe a O Malí Company. Martin píše, zdanec Lukine, dneska mám trápení v práci, řežeme dřevo a mám to minimálně do západu slunce. Je pravda, že já jsem dneska během počasí říkal, kdy bude západ slunce. Je to nějak 18.33 na dnešní den a přitom kluci už tady mají odhad, že minimálně do té půl sedmé budou na dřevě. Chlapi, tak ať to jde hezky od ruky, posílám tam muziku. Další vzkaz posílá Kuba, zdarec kluku. Mohl bych tě poprosit o zpátečkovou petelici House of Pain Jump Round. Je to k nám do práce, k vám do studia. Pro mou ségru, ať už se konečně uklidní nebo dostane. A taky pro mamku, která chystá něco hrozně dobrýho. Voní to tady všude. Zdravíme celá rodinka, tu vaši takzvanou free rodinku. Ahoj Kuba. Kubo, děkuju. Zdravím ségru, mamku, všechny, co ladíte Free Radio a všechny, co máte rádi House of Pain. Ať už je to horká novinka, nebo je to zpátečkový hit, hrajeme pro vás, hrajeme na přání. Freebox na Free Radio s Lukinem, pondělí až čtvrtek, 17 až 20. Teď už ale doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Máme tady novinky a čerstvé nepříjemnosti. Buďte opatrní, v Brně na Staňkové ulici zasahují hasiči a policie u požáru domu. To znamená, bude tam asi pěkný šrumec a pěkný cirkus. Opatrně, Brno, Staňkova ulice, zásah hasičů a policie u požáru domu, počítejte s omezením provozu. V Brně v Tuřanech na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká bouralo osobní auto s autobusem, počítejte se zdržením. Dálnice D1 194 a půl kilometru u Brna, je to ve směru na Ostravu od Prahy. Tady došlo k nehodě osobního auta s kamionem, počítejte se zdržením v přerušovaných kolonách od 179. kilometru. Dálnice D2 na druhém kilometru směrem z Bratislavy na Brno, tady došlo k nehodě osobního auta, teda ke srážce osobního auta s nákladním autem. Jeden pruh je neprůjezdný, počítejte tedy s kolonou a taky se zdržením. Další kolony a zdržení očekávejte na jihu Brna, máme tady velké kolony na Vídeňské ulici, zdrží vás 100% i Zvonařka, Heršpická, k tomu ještě Křenová, Táborská, Gajdošova, Žarošická, Jedovnická. Silnější provoz aktuálně taky v okolí Koliště a Moravského náměstí. Na Lidické kratší kolona, k tomu na Sportovní kratší kolona a delší kolonu očekávejte aktuálně na Žabovřeské a taky na Kniničské ulici. Jezděte opatrně a v klidu, pakliže máte další nebo čerstvé informace, využijte naši aplikaci a nebo rovnou volejte na dopravní linku Free Radia. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Máme dvě minutky po půl šesté, Brno hlásí aktuální teploty okolo 23 stupňů, dnešní večer ani noc nemáme hlášené přehánky ani srážky, to znamená v noci by pršet nemělo a bouřky taky nepřijdou. Večerní teploty okolo 20 stupňů, to bude v 18 hodin, 3 minutky po půl sedmé západ slunce a noční teploty budou v Brně okolo 12 stupňů Celsia. Zítra očekáváme podle předpovědi zataženo, i dopoledne i odpoledne si sluníčka moc neužijeme, teploty celkem v pohodě, 22 až 23, to jsou zítřejší maxima, no a zítřejší noční minima, ty jsou opět pouze okolo 11 stupňů Celsia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: máme pro vás pozvánku na další skvělou akci. Přátelé, pokud milujete sport a rádi se hejbete, ideální tip pro vás. Free Radio má pro vás tip na tento pátek. Čeká nás totiž poslední letošní společná jízda Brnem na bruslích a kolech z brnoonline.cz. No a je to už tento pátek. Ať máte brusle, kolo, koloběžku anebo třeba longboard, tak se přidejte k nám, bude to opravdová jízda. Vyrazíme údolím Svitavy směrem do Obřan, projedeme premiérově areálem Nové zbrojovky, dáme si okruh na Cacovickém ostrově a také u stezky a cyklostezky podél řeky, kam se s autem jen tak nepodíváte. Jízdou nás doprovodí Městská policie Brno a Free Radio. Tak se na vás těšíme. Sraz už tento pátek v 17 hodin a 30 minut na ulici pod nás Cepní v Brně. Šťastnou cestu.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
1: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
3: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka.

0: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Býtu Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna, nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Býtu Kán. Od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Léto je opravdu kouzelné, tady Christian Marky, Solo a Summer is Magic. Free Radio 107 FM plní vaše hudební přání, no a před námi přáníčko od Hanky. Hanka se do toho celkem obula, mám tady objednávku na DJ Matrixe společně s Karolínou Marquez, jdeme rovnou na věc. Ahoj Luky, hoď nám tam prosím rychlou verzi Sara Perket Jamo, je to pro mě, taky pro naše holky z kanclu. Holky, moc zdravím a děkuji za kytičku, taky bych to ráda poslala pro moji mamku a samozřejmě i tobě. S pozdravem Hanka. Haňuli, děkuju, krásný vzkaz.
0: Free Radio, Free Radio, 107.

0: Freebox na Free Radio.
1: Největší porce hitu na přání pokračuje. Freebox na Free Radio zná každý malý dítě, to je jasný. A my si teďka dáme další objednávky a další vzkazy. Prostor pro telefonáty, to znamená, pokud znáte číslo do studia 790 107 107, tak na to číslo můžete pravidelně volat ve Freeboxu a vymýšlet songy, které pošlete pro celé Brno. Já jsem řekl právě teď na telefonní linku, kdo pak je tam. Halo, halo.
2: Halo, halo, je tady Culda, který zdraví všechny posluchače, a tebe, Luky.
1: Krásné odpoledne, lomeno podvečer. Tak, Culdo, jdeme k té písničce znova. High on Life, Martin Garrix a Bon. Hledám to tady už asi 3 minuty, nemůžu to najít. Pravděpodobně tu skarbu budeme mít někde v mrazáku schovanou, já na to zkusím přijít, ale teď na to není čas, abych to celý vypátral. Takže prosím tě, místo High on Life máš náhradní skarbu nějakou, nebo plán B takzvaně?
2: Mám a je to docela sranda, protože jeden den, když jsem ti volal, jsem se snažil dovolat a nešlo to, ale v mezičase jsem slyšel písničku, kterou jsem si chtěl nechat zahrát. Bohužel zrovna hrála, a tak si uděláme dneska a je to DJ Fresh, The Feeling.
1: DJ Fresh, The Feeling. OK, OK, OK. Jdu připravit tedy DJ Freshe, prozatím řekni vzkaz, komu posíláš muziku, nebo vlastně kam to poletí ta muzika?
2: Ale bude to pro tebe, že máš se mnou vždycky takový trápení.
1: Většinou jo, já nevím, jak to děláš, ale většinou jo. Ale v pohodě, je to moje práce. Já se tím nějak prokoušu. Takže DJ Fresh, The Feeling, je to správně?
2: Ano, je to správně. Perfect. A bude to teda pro tebe, pro všechny posluchače, pro Mišelinku s Amálkou, pro Oťasa a hlavně pro moji Aničku.
1: Krása, krása, paráda, děkuju moc. DJ Fresh připraven, Culdo, i tobě krásný podvečer s Aničkou. Ahoj.
2: Ahoj, já děkuju.
1: Není zač, Free Radio 107 FM, plníme hudební přání. Už jsem to tady kdysi říkal, bylo by krásné, kdybych mohl říct, plníme přání. Ne hudební, ale všechny. Zatím ještě nejsme tak daleko, tak pojďme mrknout na ty hudební přání. The Feeling a DJ Fresh. Timberg a Amanda Wilson společně Bromance, The Love You Seek. Vlastně Avicii za mladá, no a k tomu ještě Timmy Trumpet. Zdarec Lukine, prosím, zahraj mi tam Freaks od Timmyho Trumpeta pro mě a taky pro kluky, co jsou se mnou na střeše. Chlapi, na těch střechách opatrně, prosím vás. Tell me where the freaks at. Takže zdravíme taky všechny frajery, makáče, pokrývače, střešníky a všechny, co makáte ve výškách. Prosím vás, buďte opatrní, laďte Free Radio, ať jste happy jak magrepy. Já vám tam ze studia posílám další dávku muziky. Timmy Trumpet, Timberg a taky DJ Fresh. Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Hity na přání a songy podle vaší chuti a podle vaší nálady, nebo také třeba podle činnosti, kterou aktuálně děláte. Někdo potřebuje k práci rychlejší muziku, trošku dramíčku, hauzíčku a někdo zase radši pohodovečku, nějaký disco, popíček anebo R&Bčko. Je to na vás, Freebox je tady pro všechny. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl a 4 minuty po 18. hodině prostor pro další objednávky. Jdeme na věc.
1: Freebox na Free Radio.
0: Telefonní linka volná, my se ptáme, kdo pak je tam. Halo, halo, Free Radio.
2: Ahoj, tady Míša Luky.
0: Míšo, máš na starosti další skladbu. Co si pustíme, co si zahrajeme?
2: Takže bude to Piráti z Karibiku, protože to miluju.
0: Dobře, rádi zahrajeme.
2: A taky to zahraju pro sebe, taky pro tebe a taky pro Kýťu Kolibovou. A pro všichni posluchači Free Radio.
0: Ať mají krásný podvečer a ať se smějí v doprovodu Free Radio.
2: Ať se smějí, ať mají hezký večer.
0: Je to tak, Míšo. Já ti moc krát děkuju a přeju ti super večer. Díky, že posloucháš Freebox. Za malou vteřinku už pro tebe taky Piráti z Karibiku. Měj se hezky. Ahoj.
2: Ahoj, Luky.
0: Ahoj, Míšo. Míša vybírá tady další pecku, kterou má ráda. Já už jsem připravil Piráty z Karibiku, za okamžik taky novinka Griffin, Band a Ines se skladbou World Away, další horká novinka. A k tomu upozornění, docela nepříjemnost, prosím vás, aktuální zpráva z dopravy. Pojďme se na to podívat, jsou to důležité informace, takže okamžitě přenášíme do vysílání.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Zhruba 7,5 minuty stará informace. Brno-Husovický tunel směrem na Líšeň. Tímto tunelem projíždí nadměrný náklad a vlivem tohoto je tunel uzavřen. Počítejte s kolonou. Jakmile nadměrný náklad projede, tunel bude opět otevřen. Takže opakujeme, v Brně v Husovickém tunelu směrem na Líšeň projíždí nadměrný náklad. Tunel je uzavřen. Počítejte s kolonou. Pravděpodobně to bude chvilku trvat. Tolik aktuální situace v brněnské dopravě. Buďte opatrní, pokud máte další informace k této situaci nebo třeba i k jiné situaci, využijte aplikaci Free Rádia nebo dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Free Rádia.

0: Free Radio fandí brněnské kometě.
1: Takzvaně zdraví nervičky jsou tady, přátelé, soutěže o lístky a lupeny a vstupenky na kometu. A jdeme na to. Signál proletěl. Ano, je to pravda. Éterem Free Radio a před okamžikem v písničce World Away zazněl výherní signál a my se ptáme, kdo byl nejrychlejší. Halo, halo.
2: Ahoj, ahoj, Ivča.
1: Ahoj, ahoj, Ivčo. Ivčo, prosím tě, ty jsi ve vozidle?
2: Ještě jednou.
1: Jsi v autě?
2: Jsem v autě, stojím teďka.
1: Stojíš a jsi v autě za volantem nebo vpravo vedle volantu?
2: Jsem za volantem vlevo.
1: Za volantem vlevo. Tak prosím tě, chviličku někde přibrzdi, protože já budu potřebovat slyšet tvůj fanouškovský jekot, nebo nevím, jestli to bude jekot, každopádně nechám tě fandit podle tvýho, ale soutěž je jasná. Free Radio rozdává lístky na domácí zápasy brněnské komety, stačí vychytat výherní signál, dovolat se jako první a ukázat nám, jak budete kometě fandit. Tak i vy, prosím tě, pokud jsi připravená, já to odpočítám a můžeme začít. Jsi připravená?
2: Můžem na to.
1: 3, 2, 1, fandíš!
2: Jedem, kometa, doktor! Jedem! Může být?
1: Může být!
2: Já stojím teďka u výstaviště, takže já se na to rovnou dívám, aj.
1: Ty se... Takže přátelé, spojení éteru soutěže a přímo toho místa, já tě musím pochválit, Ivi, bylo to krásný, jedem, kometa, jedem, jsou tam ty slovíčka, bylo to slyšet, že máš v tom hlase takovej ten jako, takovej ten hec, pořádně ty hokejisty vyhecovat, mně se to líbilo, já věřím, že i posluchači by to uznali, každopádně, lupeny jsou doma!
2: Děkuju, mám radost.
1: Lístky jsou tvoje, já jsem to jako cítil tak trošku, že máš zájem o ty lístky, prosím tě, ty máš v rodině někoho jakoby ze skálních fanoušků, kdo se chystá na kometu Mladou Boleslav tento pátek, anebo i ty sama si prostě kometěčka krvem, teda krvem, srdcem i krví?
2: Já jsem kometěčka posledních 10 let, jinak jsem z Ostravy, takže moje rodina fandí Ostravě.
1: Takže taková černá ovce rodinky. Když přijdeš domů s modrobílou šálou, jak se na tebe koukají doma, prosím tě, ti co fandí Ostravě?
2: Oni už si zvykli, takže jako Baník je taky modrobílej, že jo, takže je to doma.
1: Takže je to doma, výborně. Tak přátelé, tohle je dnešní soutěž s kometou. Lístky vyhrává Ivča. Ivčo, prosím tě, jsou to dva lupeny kometa Mladá Boleslav tento pátek, 2. října. Máš někoho, kdo půjde s tebou?
2: No s mým klukem půjde, tam bude mít radost.
1: Půjdeš s klukem, to je hezký, to je hezký.
2: Jasné.
1: Jak se jmenuje tvůj kluk, křesným jménem stačí?
2: Slávek.
1: Slávek, tak Slávku, Sláva, je to doma. Ivi, tebe poprosím, aby si vydržela chviličku na telefonu, abych tě mohl zapsat mezi ostatní výherce, jinak velikánská gratulace a teď poslední šance, jestli bys chtěla někoho pozdravit, třeba rodinu, kamarády, přátelé, Slávka třeba.
2: No rodina asi neposlouchá, protože jsou
1: v daleko, daleko. Ano.
2: Ale Slávek bude asi poslouchat, tak zlato, asi si nic neplánuj, protože jdeme na zápas.
1: Jeden z nejkrásnějších vzkazů tento týden přes Ether Free Radio. Zlato, nic si neplánuj, jdeme na zápas. Takhle to má být. Já moc krát děkuji za pozdraví, vydrž mi na telefonu, já se k tobě hnedka vrátím a teď se jdu rozloučit ještě s posluchači. Měj se zatím krásně a gratuluji i vy, vydrž tam.
2: Děkuju.
1: Ahoj. No a my přátelé, 16,5 minuty po 18. jedeme dál. Jsou tady velký bomby. Take it slow, Bullet, Robin Schulz, Watermat, nebo taky Dosido, Florida, anebo novinka Ain't No Game a Duke Dumont z Velké Británie. Zkrátka, freeboxová jízda, jako vždycky. Děkuji za pozornost, soutěž končí, no a pokud byste chtěli, tak přátelé, pozorně poslouchejte Free Radio. Máme pro vás dárečky na každý den.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Florida a muzika ze Spojených států amerických dosy do pecka z roku 2022/2023 a my se podíváme 23 minutek po 18. hodině na další objednávky z naší linky. Kdo pak se dovolal? Halo, halo?
1: Honza, čau.
0: Čau, Honziku. Honza na cestě a právě měl otázku, co se stalo v Husovickém tunelu, takže ještě pro jistotu připomínáme i ostatním řidičům. V Brně v Husovickém tunelu směrem na Líšeně projíždí nadměrný náklad, tunel je uzavřen, počítejte s kolonou, jakmile nadměrný náklad projede, tunel se opět otevře. Děkujeme za informaci. Honziku, ty už to máš za sebou, říkal jsi nějak přes Karlovu a rychle pryč?
1: Ne, tak normálně odbočíš, projedeš Janouškovou, hodíš to dolů Husovicama kolem... To už jsou možná obřany kolem Svatoboje. Kdo zná restauraci Svatoboj?
0: Ano, známe.
1: A to zná tady v Brně asi každej. Sjedeš dolů, hodíš to doleva, kolem Mosilany, Karlovou, najedeš na Gajdošku a díky tomu špuntu byla Gajdoška úžasně průjezdná.
0: Takže přátelé, slyšeli jste, jak se to dělá. Jsou kolony a kolony. Když víte, kudy jet, tak vás žádná kolona neohrozí. Teď ale muzika. Honzo, ty máš chuť dneska na Groove Coverage. Připravil jsem skladbu 7 Years and 50 Days z roku 2004 právě od tohoto tvého oblíbeného projektu. A zeptám se, Groove Coverage, pro koho posíláme?
1: Ale dneska, tak já to standardně posílám ženě, dětem. Dneska to pošlo i tobě, protože se mi zdá, že už jsi zdravej, že už jakoby nachlazení není tak, jak bylo.
0: Je to lepší?
1: Tak by potřeba si na to vždycky něco dát, nějakou pastilku.
0: Mám toho doma dost, no.
1: Tak ať ti třeba ta písnička udělá taky radost a ať ti to rychle utíká, můžeš se jít ještě jenom trošku léčit potom.
0: Děkuju moc krát, Honzi, tobě šťastnou cestu, zdravím i obě děti i manželku, měj se krásně, posílám muziku a doufám, že zase příště tady ve studiu Free Radia spolu. Ahoj.
1: Díky, zdarec. Zpátečka Free Radia. Zpátečka Free Radia. 2004.

0: Vrhneme se na informace z brněnské dopravy. Před okamžikem jsme tady měli telefonát s Honzou. Honza na cestách a z toho nejhorší je už, že Honza venku, ale všichni to nemáme tak pohodově nebo tak v klidu, jako právě Honza, který to stihl celkem dobře. Podíváme se na aktuální zprávy z dopravy, ať víte, kde to stojí a kde to v Brně jede. Informace z dopravy a taky počasí před námi, k tomu další hity. Slíbil jsem Duka Dumonta, Ain't No Game. Mám tady pozdrav taky od Jirky. Jirka napsal: Rukine, trošku rozpal grill, prosím, Sack Noel, Loka People. Jirka zdraví celé Brno, díky chlape. Tak Jirko, Sack Noel, Loka People. Ta metafora, trošku rozpal grill. Tak to trošku rozpálíme, no a na 107 FM za okamžik taky Swedish House Mafia, Luckily Happiness Is So Sad. Příjemný poslech, hlavně dobrou náladu a k tomu teď aktuální informace z dopravy, to vše přináší Free Radio 107 FM. Jdeme na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Před okamžikem jsem to upozornění posílal do éteru mimo dopravu, teď posíláme ještě jednou, buďte opatrní, v Brně v Husovickém tunelu směrem na Líšeň projíždí nadměrný náklad, tunel je proto uzavřen, počítejte s kolonou. Další komplikace, Staňkova ulice, buďte opatrní, Brno na Staňkové ulici zasahují hasiči a policie u požáru domu, počítejte s omezením provozu. V Brně v Tuřanech na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká bouralo osobní auto s autobusem, počítejte se zdržením. Dálnice D1 194. a půlky kilometr, je to u Brna ve směru na Ostravu od Prahy. Tady došlo odpoledne k nehodě osobního auta s kamionem. Počítejte se zdržením v přerušovaných kolonách od 179. kilometru. Dálnice D2 na 2. kilometru směrem od Bratislavy na Brno. Tady došlo ke srážce osobního auta s nákladním autem. Jeden pruh je neprůjezdný, počítejte s kolonou a se zdržením. Kolony v centru města Brna očekávejte stále ještě na jihu, to znamená v okolí Zvonařky. Taky silnější provoz hlásí Vídeňská na křižovatce Vídeňská Poříčí. Aktuálně taky Žabovřeská a Bauerova. Máme tam hlášený silnější provoz a zdržení až okolo 5 minut. No a velké komplikace logicky očekávejte na Gajdošové, v okolí Karlové, v okolí vlastně Provazníkové a taky na Porgesové, kde se najíždí do Husovického tunelu, který je právě uzavřen a tím vzniká dlouhatánská kolona, celá Porgesová skolo až do Královopolského tunelu. Takže prosím vás, opatrně, hned za Královopolským tunelem budete pravděpodobně najíždět do konce kolony, která se táhne až k Husovickému tunelu, který je právě teď vlivem přepravy nadměrného nákladu uzavřen. Jakmile ten náklad bude na druhé straně, tunel by se měl opět otevřít. Takže trpělivost a hlavně aktuální informace pro ty z vás, co v těch kolonách stojíte a nevíte, co se před vámi děje. Takže to je právě to dění a ta zpráva, která aktuálně trápí ještě řidiče na Porgesové a taky v okolí Husovického tunelu. Kněžská ulice, taky kratší kolona, no a to by mělo být aktuálně z dopravy snad vše. Jezděte opatrně, nejlépe s předstihem, obrňte si nervy a pakliže máte aktuálnější, čerstvější nebo nové informace, využijte naší aplikaci nebo dopravní linku Free Radia. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: Aktuální teploty v Brně máme okolo 21 stupňů Celsia, pozvolné ochlazování kolem 8 večerní, už teploty mezi 16 a 18 a noční teploty se budou pohybovat dnes v noci okolo 12 stupňů Celsia. Podle předpovědi dnes v noci ani během zítřejšího dopoledne neočekáváme ani déšť, ani další srážky, i když zítra se nám zatáhne. Dopoledne i odpoledne zítra zatažená obloha, teplotní maxima pouze 22 až 24 stupňů a zítřejší noční teploty se propadnou na pouhých 11 stupňů Celsia. Doprava a počasí za námi, posloucháte Free Radio 107 FM nebo taky freeradio.cz nebo naši aplikaci. Podle toho, kde ladíte, tak posíláme pozdravy úplně všem. 2,5 minutky po půl sedmé zpátky do Freeboxu, před námi Duke Dumont a taky Sack Noel. Tak ať se vám to dneska hezky poslouchá, ať máte dobrou náladu a jste happy jak dva grepy. Free Radio.

0: Fakt. Free Radio. Burza práce.
1: Je tu Burza práce Free Radia, kde budeme dnes hledat zájemce na pozici všeobecná sestra.
0: Free job.
1: Mzdové rozpětí za tuhle pozici je 35 tisíc korun až 54 tisíc korun za měsíc. Požadavky jsou očkování na hepatitidu B, bezúhonnost, zkušenost s péčí o klienty, s demencí je výhodou, praxe je výhodou a znalost kignus také výhodou. Zaměstnanecké výhody, osobní ohodnocení, odměny, týden dovolené navíc, obědy na pracovišti a další benefity z FKSP. Také dobré pracovní zázemí, stabilní zaměstnání a domácké prostředí. Další podrobnosti a více informací, včetně kontaktů, najdete jako vždy na freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: A pokud byste chtěli ve vysílání Free Radia inzerovat vlastní nabídku práce nebo brigády, veškeré informace zasílejte na práce@freeradio.cz a my už se postaráme o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
0: Free job.
2: Free job na Free Radio.
3: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. Který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
7: Pátek se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? Pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
0: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Tak tohle byli přátelé Bingo Players a jejich na Q Out remixu 18:55 pardon, je to teda přesný čas, za 5-7 a ve Freeboxu za 5-7 další ukázky muziky. Před námi slovenská produkce Dominika Merigová-Kelly a taky Alan Murin. Pohodovečka, já na to mám, k tomu taky Gabry Ponte a Projekto Fenoméno společně Deja Vu. A do čtvrtečního podvečera zasáhne taky Pitbull. Free Radio 107 FM, pokračující Freebox, za 4 minutky 7. večerní předámy Pitbull, Gabry Ponte nebo Dominika Mirgová. Free Radio.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: 3, 4.
1: Freebox na Free Radio.
2: Pohodový a pokud možno klidný podvečer přeje Free Radio 107 FM, 5 minutek po 7 večerní ze studia stále zdraví moje maličkost, tedy Lukáš Bartl, máme tady třetí freeboxovou třetinu a v té třetí třetince to odpálí James Hype. Před námi právě teď James Hype, jeho skladba Serotonin, mám tady pak další objednávku, kterou posílá Mirka. Mirka napsala: Lukášku, šlo by dnes zahrát Only Time od Eni, chtěla bych to zahrát hlavně pro vás a taky pro sebe, to je vše, s pozdravem posluchačka Mirka. Tak Mirečko, i pro tebe muzika už je připravená. Všem ostatním přeju pohodový večer a hlavně příjemný poslech tady s Free Radiem.
1: Free Radio, hudební novinky.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Za 10 vteřin to bude 17. minuta po 7. večerní, posloucháte Free Radio 107 FM, Lukáš Bartl u mikrofonu, se mnou už další posila na telefonní lince, protože se připravují další skladby na přání. Posloucháte čtvrteční Freebox a telefon 790107107 zná, doufám, úplně každej, takže volejte, volejte! A teď prostor pro někoho z vás, kdo pak je na druhé straně, halo, halo?
1: Čau, posloucháš Martin.
0: Ahoj Martine, co si pustíme?
1: Selena Gomez, Blackpink, Ice Cream.
0: Je to tak, čověče. Blackpink a Selena Gomez, spolupráce Ice Cream. Ice Cream v překladu zmrzka, kdy jsi měl naposledy zmrzlinu?
1: Dneska odpoledne.
0: Dneska odpoledne?
1: Moment,
0: tady je otázka. Ledňáček nebo zmrzlina?
1: Zmrzlina,
0: dobře. A ty jsi říkal i příchuť, myslím, že to okamžikem?
1: Slaný karamel.
0: Jaké? Jaký to bylo?
1: Slaný. Osvěžující, slaný, výborný. Protože to dělá přímo ten chlap, takže je to v pohodě vždycky od něho.
0: Já jsem to viděl už na několika výrobcích a slaný karamel je vlastně příchuť, která aktuálně frčí v hodně odvětvích. Je to spíš slaný nebo je to spíš karamel?
1: Spíš slaný.
0: Paráda, tak slaná zmrzlina, určitě zážitek. Teď už ale zážitek na 107 FM. Před námi tedy Ice Cream. Komu zahrajeme?
1: Pro všechny v gastru, pro všechny slíčkaře, pro všechny, co jsou ještě v práci. A i pro tebe.
0: Já jsem taky v práci. Jasně, ale kamaráde, děkuji mockrát. Za 42 minut odcházím. Teď už Ice Cream, měj se, ahoj.
1: Díky, děkuji.

Dobrý box na 107 FM, za námi Vice SK Memories a před námi Swedish House Mafia. Zdarec Lukášku, zdraví Michal Bajkero z Lížeň, prosím o zahrání Swedish House Mafia a Likely, Happiness is so sad. Je to pro všechny, kteří mají rádi Free Radio a pro tebe Draku. Děkuju, Lížeň zdraví všechny na té nejlepší vlně 107 FM. Tak dneska se s tím Michal opravdu vyhrál, krásný vzkaz, hezky jsi to napsal, hezky vyjmenováno. Já se akorát musím omluvit, protože Happiness is so sad od Swedish House Mafia a Likely už jsme dneska hráli, tak jsem připravil další projekt, který je velmi známý. Je to skladba Greyhound, ano, přesně tak. Kdysi dávno naprosté šílenství, které obletělo celý svět, jednak kvůli videoklipu, který stál neskutečný prachy, a jednak taky kvůli tomu, že Swedish House Mafia je zkrátka velmi úspěšný projekt. Je to skladba, kterou má Láďa taky posluchačka Leňa, kdyby náhodou Leňa ladila, tak posílám i tam samozřejmě, no a skladba letí ke všem, kdo dneska večer a odpoledne ladí 107 FM, ať už doma v práci, anebo při jakékoliv legraci. Přesný čas 19. hodina 25. minutka, teď už Swedish House Mafia.

0: Lukyho vtípek.
1: Obyčejná policejní kontrola, policie se zastaví vozidlo, z vozidla vykoukne řidič a povídá policistovi: pánové, měli byste se lépe organizovat. Jeden mi včera papíry vezme a druhej je po mně dneska chce.
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Vánoce mají
1: a pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Free Radio, Free Radio, 107.

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
3: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Freebox a Free Radio do čtvrtečního večera posíláte další příspěvek a přes telefonní linku Free Radio vítáme opět někoho z vás. Kdo pak to bude? Halo, halo?
1: Čau, je tady Karel.
0: Ahoj Karle, jak se ti vede, jak se máme?
1: Dneska je to takový dobrý, dneska je mě fajn. Znovu bych se chtěl v podstatě, jako včera, omluvit druhýmu Karlovi, doufám, že se taky ještě dovolá. Že mu takhle do toho skáču teďka poslední ty dny, teďka mi to tak časově vychází, zrovna tak na ten závěr vždycky a mrzí mi to za něj, tak doufám, že se dovolá ještě i on.
0: Dobrá, tak teďka teda prostor pro tebe, co to bude za písničku?
1: Dáme zase Skútery, klasika, prostě to je moje věc a
0: srdcová záležitost.
1: Budeme to měnit ty písničky, ale půjdeme Skútery.
0: OK, dobrá, tak dáme Skútery, dneska výběr písničky nechám na tobě, co si dáme?
1: Dáme Shake That.
0: OK, připravíme Shake That. Dlouho jsme to nehráli, pravda, Karel dobře trefil. No a kam pošleme, komu zahrajeme?
1: No, zahrajeme v první řadě zahrajeme tobě.
0: Děkuju.
1: Protože ty nás tady bavíš, teďka jsem si všiml nedávno, že už tam jsi od 3, takže už nás tady bavíš vlastně od 3 do až do 8, takže to je parádička.
0: Je to tak, je to tak.
1: Tobě, díky. Pak celé mojí rodině, mým holčičkám, který toho Skútera taky milují a chcou na něho jít na ten koncert, já je tam někdy vezmu, snad ještě bude žít. A všem, co poslouchají a všem, co mají rádi Skútera a celou taneční hudbu prostě, co je to nabíjí.
0: Je to tak. Takže Shake That dneska na závěr Freeboxu, čas 19:52. Kájo, tobě moc krát děkuju za doplnění playlistu na 107FM a přeju super večer. Ahoj.
1: Já tobě taky, mě se krásně, čauvec.
0: Čauvec, ahoj. Free Radio 107FM a právě teď Skútr.
2: Free Radio 107FM 107.

0: Takže dnes podvečer taky Scooter a Shake That na Free Radio 107 FM v čase 19. hodina 56. minuta. Scooter a Shake That, výběr od Karla, no a teď poslední objednávky přes telefonní linku Free Radio. Kdo pak je tam? Halo, halo?
1: Ztracený syn zdraví nejlepšího moderátora široko daleko. Tady Karel, ahoj, krásný večer všem.
0: Karle, povedlo se. Karel předchozí o tobě teďka mluvil a Karel to všechno vychytal a zavolal hnedka po Karlovi prvním. Takže Kájo, krásný večer i tobě, rádi tě slyšíme. Teď prosíme, krátké vysvětlení tvé absence, co se dělo tento týden, pondělí, úterý, středa?
1: Pondělí byl svátek, takže to jsem víceméně byl venku a vlastně dal by se říct, celý den jsem neposlouchal rádio, takže už jsem nevstupoval na poslední minuty do toho, do freeboxu. V úterý jsem už se trošku zrelaxoval a víceméně jsem stíhal, takže jsem si chvíli poslechl, ale nevolal jsem, ano, protože jsem měl rozdělenou jízdu na kole a nechtěl jsem to přerušovat.
0: Jasně.
1: Ve středu to, kdo slyšel, slyšel, že Karel mě nahradil a dnes jsem se konečně vrátil zpět.
0: Je to tak, poslední freebox tohoto týdne, zároveň první říjnový freebox a Karel je opět zpět. Karle, rádi tě slyšíme, slyšeli jsme vlastně teďka, jak se směl od pondělka až do dneška, takže víme už všechno i z tvého soukromí a z tvého zákulisí. Teď jediné, co nevíme, jakou skladbu dneska vybíráš.
1: Takže bude to Drumbar Puerto Rico.
0: Je to úžasná bomba. Dlouho jsme si to nepouštěli. Já jsem to měl tak nějak jako začátkem týdne na jazyku a říkám si, nebudu to tam dávat. Počkám, až se ozve Kája, však on to opráší. A ten okamžik je tady, přátelé. Takže Drumbar Puerto Rico, Karel to posílá kam?
1: No tobě a všem, kteří mají naladěno, ať se poslechnu pěknou písničku.
0: Je to tak. Pěkná písnička, Puerto Rico připravená. Kájo, děkuji za tvůj vzkaz, díky za telefonát, díky za tvůj návrat. Do třídní knihy ti píšu přítomnost dneska, absenci škrtám a přeju ti krásný zbytek čtvrtečního večera. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji, měj se pěkně, ahoj.
0: Takže Kája dneska, Rumbar Puerto Rico. Kdo by to neměl rád, prosím, já vždycky, když to slyším, tak jako je to strašná energie. Takže na závěr Freeboxu dnes jedna z pecek Rumbar, potom taky Chris Kaptefa, Englishman in New York. A ještě Ondra tady píše takzvaně za 5.12. Luky, asi to nestihnu. Jsem na cestě z práce a potřeboval bych pro tebe a pro sebe a pro mého miláčka Renču. A pozor, Renča, to je něco nového. Zahrát od Iny Sun Is Up. Doufám, že to stihnu. Klidně ti něco dobrého uvaříme. Renča je specialistka na bůčky. No, ježišmarja, teďka jak jsem četl to slovo bůček, to je krása. No, Ina je připravená. Tady jako Ondrovi vzkaz k tomu bůčku.
2: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rád bych ochutnal, jaký má Renča bůček. Ondro, moc krát děkuji. I na Sunny Sub stihli jsme to takzvaně za 5.12. Ano, za půl minuty už 20. hodina večerní. Od mikrofonu se pomaličku loučí Lukáš Bartl. Bylo mi velkou ctí a zároveň potěšením provázet vás dnešním odpolednem a večerem na Free Radio. Mějte se krásně a nezapomeňte, že zítra se uslyšíme v hitparádě 107 Fríčka. Nakukoval jsem dneska na hlasování a můžu už dopředu prozradit, že to bude brutální jízda. Zítra hitparáda. Do té doby se mějte krásně, žijte naplno a laďte Free Radio. Čau!
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
4: Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza, esto es pa' ti.
2: Je to marný.
4: Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza.

0: Wild.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
2: Free Radio 107 FM.

0: každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
1: Miluješ naše hity?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš? Nastraž uši.

0: zase majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Freeradio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Freeradia.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Samo!
1: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.